0: Zbystřete, pokud se vás někdo snaží dostat do situace, kdy nemáte čas přemýšlet, pochybovat a ověřovat. Zkrátka, když máte jednat pod tlakem a ve strachu, že jsou třeba ohroženy vaše úspory. Policisté navíc upozorňují, že s blížícími se Vánocemi přichází hlavní rizikové období. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomoucko.
1: Filip Turek se omluvil Seznamu. Na základě rozhodnutí soudu se poslanec motoristů na sociální síti omluvil za své tvrzení, že zaměstnanci Seznamu nahlížejí do e-mailů uživatelů. Turek v omluvě uvedl, že jeho výrok je nepravdivý a ničím nepodložený a že se omlouvá. A přidal vyjádření, podle kterého Seznam a jeho média přijdou o peníze od státu za mediální kampaně. Je to podruhé v krátké době, kdy se Turek omlouvá. Za své výroky. Nedávno se musel omluvit i ekologické organizaci Hnutí Duha. Na 500 škol ve Francii zůstane v pondělí zavřených. Jde o důsledek bouřlivých studentských protestů v zemi z minulého týdne. Od vypuknutí demonstrací bylo podle ministerstva školství vypleněných 24 škol. Středoškoláci ve Francii protestují za lepší podmínky, stěžují si na schátralé budovy, přeplněné třídy a nedostatek učitelů. Demonstrace se z chudých předměstí Paříže rozšířily do centra metropole, ale i po celé zemi, včetně Marseille, Štrasburku nebo Lille. Podle AFP podobné celonárodní středoškolské protesty podobného rozsahu ve Francii naposledy vypukly v 90. letech.
2: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Každé všední ráno vás může vzbudit telefonát za 500 000. Začínáme už dnes. Rozjíždí se nové kolo naší legendární hry Halo tady Impulzovi. Základní výhra je 10 000 korun. Peníze si můžete nechat nebo je znásobit pomocí výherního kola. Na něm je i políčko s 500 000 výhrou. Radost z 500 000 výhry si v jednom z minulých kol užila posluchačka Vendula. K samotnému vítězství ji pomohla vytrvalost. Do Halo tady Impulzovi se totiž hlásí dlouhodobě.
3: Už 10 let.
4: Já jsem hrála asi skoro většinu her. Za začátku ne nějak intenzivně a poslední 2-3 roky jsem posílala, myslím, i třeba 20-30 přihlášení denně, ale ne každý den.
1: Do Halo tady Impulzovi se můžete přihlašovat na našem webu. O balík peněz hrajeme každé všední ráno. Hokejisté Třince vytvořili nový rekord extraligy. V 8. kole deklasovali Olomouc na jejím ledě 9-0. Oceláři překonali vítěznou šňůru Litvínova z úvodu sezóny před 2 lety. Karlovy Vary zvládly západočeské derby z Plzní, kterou porazili 4-1. Liberec uspěl na ledě Mladé Boleslavy 5-3. Mountfield doma zdolal na nájezdy Vítkovice 3-2. 2 body bere Kladno, když po prodloužení vyhrálo v Litvínově 3-2. A vešlo šlágru kola Pardubice porazili pražskou Spartu 6-4. Zpočátku bude spíš oblačno, postupně se vyjasní, naměříme teploty od 18 do 23 stupňů.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Zprávy ve tři.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Chlumec nad Cidlinou se dočkal. Silničáři odpoledne po měsíc trvající opravě otevřeli 7 kilometrů dálnice D11 na Hradecku. Omezení na dálnici skončila. Stavbaři mezi 55. a 62. kilometrem dálnice vyměnili vozovku v obou pruzích ve směrech do Prahy i do Hradce. Dálnici u Chlumce silničáři postavili před 20 lety. Opravovaný úsek byl mezi sjezdy z dálnice na Kolín a Chlumec. D11 začal stát budovat v roce 1978. Začíná v Praze, nyní končí v Jaroměři. ŘSD momentálně staví poslední dva úseky z Jaroměře do Trutnova a z Trutnova na Hranici. Vše by mělo být hotové za 3 roky. Slovenská policie podle médií zadržela matku chlapce útočícího ve škole. Její 13-letý syn zabil učitelku a spolužačku. Matka podle slovenských médií krátce po tragédii vyhrožovala ředitelce školy smrtí. 30-letá žena je nyní ve vazbě. Podle médií má co dočinění s drogami, stejně jako otec 13-letého útočníka. Kvůli problémovým rodičům chlapce měli v péči prarodiče. Dítě je umístěné na psychiatrickém oddělení. Kvůli nízkému věku není útočník trestně odpovědný. V Sokolově vzniklo pietní místo připomínající koncentrační tábor ve Svatavě. U zdi městského hřbitova se našly ostatky žen, které tam pohřbily v roce 1945.
2: Řada místních o existenci tábora, který sice nebyl vyhlazovací, dodnes nevěděla. Přímo ve Svatavě stojí jen malý pomníček připomínající události druhé světové války. Teď za 1,5 milionu se ale nedaleký Sokolov rozhodl povědomí o

0: minulosti změnit. Přímo na hřbitově vzniklo pietní místo s pamětní knihou Rodinné album, která osudy žen z pracovního tábora popisuje. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Začíná týden Nobelových cen. Ten v pondělí zahajuje cena za fyziologii a lékařství. Pak budou následovat další ocenění. V úterý za fyziku, ve středu za chemii, ve čtvrtek za literaturu, v pátek za mír. Toto ocenění budívá největší pozornost. A další pondělí, 12. října, Nobelův výbor udělí poslední cenu, a to za ekonomii. Vedle prestiže, kterou ceny přináší, laureáti dostávají v každé kategorii finanční odměnu 12 milionů švédských korun. V přepočtu je to téměř 26 milionů korun českých. Nikola Bartuňková zazářila na turnaji v Pekingu. 20-letá česká tenistka poslala domů světovou dvojku Sabalenkovou. Ve třetím kole turnaje česká hráčka soupeřku z Běloruska porazila 6-4 a 6-3. Uspěla i wimbledonská šampionka Linda Nosková, poradila si s Viktorií Golubicovou ze Švýcarska. Vypadla naopak Sara Bejlek po prohře s Naomi Osakaovou. Japonka v osmi finále narazí na Karolínu Muchovou, která zdolala Rusku Samsonovovou. Český ženský tenis má před sebou silnou budoucnost. O tom je přesvědčená kapitánka týmu Barbora Strýcová. Podle ní mohou hráčky na letošní triumf v poháru Billie Jean Kingové navázat klidně už v příští sezóně.
2: Z mých zkušeností, já pokaždý, když jsme to vyhráli, tak já jsem tam šla stejně hladová, jako kdyby jsme to nevyhráli vůbec, a ty to chceš potvrdit a chceš jim to ukázat, že to potvrdíš a že zase na to máš, a prostě já chci vyhrávat, mě to baví. A ty holky si myslím, že to chtějí taky.
1: V první stovce světového žebříčku je hned 10 českých tenistek. Nosková s Muchovou jsou v elitní desítce. Během dne bude zpočátku většinou oblačno, postupně se vyjasní a naměříme teploty kolem 21.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

řekl bych, snad tu schází a snad tu schází bych. Nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se před ně vůbec

proč ta žena v tomhle pokoji mi však pořád tolik známá. Připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky blázniví, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan,

tenkrát chtěl znovu začínat poctivýma rukama.

0: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Škody z kyberpodvodů u nás se pohybují v miliardách korun. Jen obyvatelé Olomouckého kraje letos už přišli o 280 milionů.
1: Na naše úspory útočí nejčastěji falešní bankéři, nabídky podezřele výhodných investic, falešné e-shopy a podvodné webové stránky, které jsou na první pohled od skutečných k nerozeznání. Jen za poslední dva dny přišli lidé v Olomouckém regionu o 2 miliony. Policisté varují, zbystřete, pokud se vás někdo snaží dostat do situace, kdy nemáte čas přemýšlet, pochybovat a ověřovat. Zkrátka, když máte jednat pod tlakem a ve strachu, že jsou třeba ohroženy vaše úspory. Policisté navíc upozorňují, že s blížícími se Vánocemi přichází hlavní rizikové období. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomoucko.
0: Filip Turek se omluvil Seznamu. Na základě rozhodnutí soudu se poslanec motoristů na sociální síti omluvil za své tvrzení, že zaměstnanci Seznamu nahlížejí do e-mailů uživatelů. Turek v omluvě uvedl, že jeho výrok je nepravdivý a ničím nepodložený a že se omlouvá. A přidal vyjádření, podle kterého Seznam a jeho média přijdou o peníze od státu za mediální kampaně. Je to podruhé v krátké době, kdy se Turek omlouvá za své výroky. Nedávno se musel omluvit i ekologické organizaci Hnutí Duha. Na 500 škol ve Francii zůstane v pondělí zavřených. Jde o důsledek bouřlivých studentských protestů v zemi z minulého týdne. Od vypuknutí demonstrací bylo podle ministerstva školství vypleněných 24 škol. Středoškoláci ve Francii protestují za lepší podmínky, stěžují si na schátralé budovy, přeplněné třídy a nedostatek učitelů. Demonstrace se z chudých předměstí Paříže rozšířily do centra metropole, ale i po celé zemi, včetně Marseille, Štrasburku nebo Lille. Podle AFP podobné celonárodní středoškolské protesty podobného rozsahu ve Francii naposledy vypukly v 90. letech.
2: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
0: Každé všední ráno vás může vzbudit telefonát za 500 000. Začínáme už dnes. Rozjíždí se nové kolo naší legendární hry Halo tady Impulzovi. Základní výhra je 10 000 korun. Peníze si můžete nechat nebo je znásobit pomocí výherního kola. Na něm je i políčko s 500 000 výhrou. Radost z 500 tisícové výhry si v jednom z minulých kol užila posluchačka Vendula. K samotnému vítězství ji pomohla vytrvalost. Do Halo tady Impulzovi se totiž hlásí dlouhodobě.
3: Už 10 let.
4: Já jsem hrála asi skoro většinu her. Za začátku ne nějak intenzivně a poslední 2-3 roky jsem posílala, myslím, i třeba 20-30 přihlášení denně. Ale ne každý den.
0: Do Halo tady Impulzovi se můžete přihlašovat na našem webu. O balík peněz hrajeme každé všední ráno. Hokejisté Třince vytvořili nový rekord extraligy. V 8. kole deklasovali Olomouc na jejím ledě 9-0. Oceláři překonali vítěznou šňůru Litvínova z úvodu sezóny před 2 lety. Karlovy Vary zvládly západočeské derby z Plzní, kterou porazili 4-1. Liberec uspěl na ledě Mladé Boleslavy 5-3. Mountfield doma zdolal na nájezdy Vítkovice 3-2. 2 body bere Kladno, když po prodloužení vyhrálo v Litvínově 3-2. A ve šlágru kola Pardubice porazili pražskou Spartu 6-4. Zpočátku bude spíš oblačno, postupně se vyjasní. Naměříme teploty od 18 do 23 stupňů.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužíš slyšet? Říkej mi na hlas i tiše. Říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: se dočkal. Silničáři odpoledne po měsíc trvající opravě otevřeli 7 kilometrů dálnice D11 na Hradecku. Omezení na dálnici skončila. Stavbaři mezi 55. a 62. kilometrem dálnice vyměnili vozovku v obou pruzích ve směrech do Prahy i do Hradce. Dálnici u Chlumce silničáři postavili před 20 lety. Opravovaný úsek byl mezi sjezdy z dálnice na Kolín a Chlumec. D11 začal stát budovat v roce 1978. Začíná v Praze, nyní končí v Jaroměři. ŘSD momentálně staví poslední dva úseky z Jaroměře do Trutnova a z Trutnova na Hranici. Vše by mělo být hotové za 3 roky. Slovenská policie podle médií zadržela matku chlapce útočícího ve škole. Její 13-letý syn zabil učitelku a spolužačku. Matka podle slovenských médií krátce po tragédii vyhrožovala ředitelce školy smrtí. 30-letá žena je nyní ve vazbě. Podle médií má co dočinění s drogami, stejně jako otec 13-letého útočníka. Kvůli problémovým rodičům chlapce měli v péči prarodiče. Dítě je umístěné na psychiatrickém oddělení. Kvůli nízkému věku není útočník trestně odpovědný. V Sokolově vzniklo pietní místo připomínající koncentrační tábor ve Svatavě. U zdi městského hřbitova se našly ostatky žen, které tam pohřbili v roce 1945.
1: Řada místních o existenci tábora, který sice nebyl vyhlazovací, dodnes nevěděla. Přímo ve Svatavě stojí jen malý pomníček připomínající události druhé světové války. Teď za 1,5 milionu se ale nedaleký Sokolov rozhodl povědomí o minulosti změnit. Přímo na hřbitově vzniklo pietní místo s pamětní knihou Rodinné album, která osudy žen z pracovního tábora popisuje. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Začíná týden Nobelových cen. Ten v pondělí zahajuje cena za fyziologii a lékařství. Pak budou následovat další ocenění v úterý za fyziku, ve středu za chemii, ve čtvrtek za literaturu, v pátek za mír. Toto ocenění budívá největší pozornost. A další pondělí 12. října Nobelův výbor udělí poslední cenu, a to za ekonomii. Vedle prestiže, kterou ceny přináší, laureáti dostávají v každé kategorii finanční odměnu 12 milionů švédských korun. V přepočtu je to téměř 26 milionů korun českých. Nikola Bartuňková zazářila na turnaji v Pekingu. 20-letá česká tenistka poslala domů světovou dvojku Sabalenkovou. Ve třetím kole turnaje česká hráčka soupeřku z Běloruska porazila 6-4 a 6-3. Uspěla i wimbledonská šampionka Linda Nosková, poradila si s Viktorií Golubicovou ze Švýcarska. Vypadla naopak Sara Bejlek po prohře s Naomi Osakaovou. Japonka v osmi finále narazí na Karolínu Muchovou, která zdolala Rusku Samsonovovou. Český ženský tenis má před sebou silnou budoucnost. O tom je přesvědčená kapitánka týmu Barbora Strýcová. Podle ní mohou hráčky na letošní triumf v poháru Billie Jean Kingové navázat klidně už v příští sezóně.
2: Z mých zkušeností já pokaždý, když jsme to vyhráli, tak já jsem tam šla stejně hladová, jako kdyby jsme to nevyhráli vůbec, a ty to chceš potvrdit a chceš jim to ukázat, že to potvrdíš a že zase na to máš. A prostě já chci vyhrávat, mě to baví. A ty holky si myslím, že to chtějí taky.
0: V první stovce světového žebříčku je hned 10 českých tenistek. Nosková s Muchovou jsou v elitní desítce. Během dne bude zpočátku většinou oblačno, postupně se vyjasní a naměříme teploty kolem 21.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spán, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

je z vajec divokých. Všechno řeší náš Franky pěstí útokem. Stejný je to celý léta,

Hrvát je tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda,

0: Český impuls. Zprávy v 6.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Škody z kyberpodvodů u nás se pohybují v miliardách korun. Jen obyvatelé Olomouckého kraje letos už přišli o 280 milionů.
2: Na naše úspory útočí nejčastěji falešní bankéři, nabídky podezřele výhodných investic, falešné e-shopy a podvodné webové stránky, které jsou na první pohled od skutečných k nerozeznání. Jen za poslední dva dny přišli lidé v Olomouckém regionu o 2 miliony. Policisté varují, zbystřete, pokud se vás někdo snaží dostat do situace, kdy nemáte čas přemýšlet, pochybovat a ověřovat. Zkrátka, když máte jednat pod tlakem a ve strachu, že jsou třeba ohroženy vaše úspory. Policisté navíc upozorňují, že s blížícími se Vánocemi přichází hlavní rizikové období. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomoucko.
1: Filip Turek se omluvil Seznamu. Na základě rozhodnutí soudu se poslanec motoristů na sociální síti omluvil za své tvrzení, že zaměstnanci Seznamu nahlížejí do e-mailů uživatelů. Turek v omluvě uvedl, že jeho výrok je nepravdivý a ničím nepodložený a že se omlouvá. A přidal vyjádření, podle kterého Seznam a jeho média přijdou o peníze od státu za mediální kampaně. Je to podruhé v krátké době, kdy se Turek omlouvá. Za své výroky. Nedávno se musel omluvit i ekologické organizaci Hnutí Duha. Na 500 škol ve Francii zůstane v pondělí zavřených. Jde o důsledek bouřlivých studentských protestů v zemi z minulého týdne. Od vypuknutí demonstrací bylo podle ministerstva školství vypleněných 24 škol. Středoškoláci ve Francii protestují za lepší podmínky. Stěžují si na schátralé budovy, přeplněné třídy a nedostatek učitelů. Demonstrace se z chudých předměstí Paříže rozšířily do centra metropole, ale i po celé zemi, včetně Marseille, Štrasburku nebo Lille. Podle AFP podobné celonárodní středoškolské protesty podobného rozsahu ve Francii naposledy vypukly v 90. letech.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Každé všední ráno vás může vzbudit telefonát za 500 000. Začínáme už dnes. Rozjíždí se nové kolo naší legendární hry Halo tady Impulzovi. Základní výhra je 10 000 korun. Peníze si můžete nechat nebo je znásobit pomocí výherního kola. Na něm je i políčko s 500 000 výhrou. Radost z 500 000 výhry si v jednom z minulých kol užila posluchačka Vendula. K samotnému vítězství ji pomohla vytrvalost. Do Halo tady Impulzovi se totiž hlásí dlouhodobě.
3: Už 10 let.
4: Já jsem hrála asi skoro většinu her. Za začátku ne nějak intenzivně a poslední 2-3 roky jsem posílala, myslím, i třeba 20-30 přihlášení denně. Ale ne každý den.
1: Do Halo tady Impulzovi se můžete přihlašovat na našem webu. O balík peněz hrajeme každé všední ráno. Hokejisté Třince

0: vytvořili nový rekord extraligy. V osmém kole deklasovali Olomouc na jejím ledě 9-0. Oceláři překonali vítěznou šňůru Litvínova z úvodu sezóny před 2 lety. Karlovy Vary zvládly západočeské derby z Plzní, kterou porazili 4-1. Liberec uspěl na ledě Mladé Boleslavy 5-3. Mountfield doma zdolal na nájezdy Vítkovice 3-2. 2 body bere Kladno, když po prodloužení vyhrálo v Litvínově 3-2. A ve šlágru kola Pardubice porazili pražskou Spartu 6-4. Zpočátku bude spíš oblačno, postupně se vyjasní, naměříme teploty od 18 do 23 stupňů.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Před malou chvílí odbyla 6. hodina, společně startujeme nový týden, je tady pondělí 5. říjen, Adam Kořica přeje dobré ráno, pohodové vstávání a teď už nabízím k poslechu muziku let 60. až 80. Michal Prokop, skupina Framus 5 a jejich Kolej Yesterday.

0: Posloucháte Český impuls.
1: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Dobré ráno, Český impuls, rádio pro radost ze života, pondělí, 5. říjen, máme po 6. za malou chvíli Vítězslav Vávra, písnička Správné holky, hlaste se.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Pokud jste o víkendu vyrazili třeba s přáteli na pivo, tak vás určitě potěší naše první ranní pondělní hudební dvojce. Můžete zazpomínat na to, jak fajn to bylo, protože nabídnu písničky s pivní pěnou, a to po 6:30. Zdali pak má cestovatel Jirka Kolbaba zbraň a jak dbá o svou bezpečnost na cestách, dozvíme se o 2:30. Komik Felix Holzmann promění hřbitov v místo poměrně veselé, a to v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou v 16 hodin a 15 minut. Na řadě je teď Vítězslav Vávra, písnička Správné holky, hlaste se, přeji pohodový poslech a ničím nerušené pondělní ráno.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na internetu.
2: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

0: Český impuls, rádio pro radost ze života do půl sedmé, další muzikále 60. až 80. Těšit se můžeme na Ivetu Bartošovou nahrávku Když láska schází. Představte si, že František Ringo Čech psal texty pro Karla Gotta i díky tomu, kde bydlel. Například písničku Nápoj lásky číslo 10. Probereme ji ve středu v půl dvanácté v novém dílu našeho hudebního kalendáře. Chystá ho kolega Zdeněk Sekanina.
1: Máme ji!
2: Naši novou akuvrtačku.
1: Jen za 799 korun.
2: S baterií a nabíječkou v ceně.
1: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
2: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Svět není jen samé slunce a duha. Je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kilogram. Banány 1 kg za 19,90 a dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. 5+1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
9: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Desátý český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
11: Počkat, někdo ale chybí.
10: Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
0: Zdravím vás z rádia Český impuls, přeji poklidné a ničím nerušené pondělní ráno. Máme tady nový týden, 5. říjen, přeji vám pohodové vstávání. Po půl sedmé další hity 60. až 80. čeká nás Studánka stříbrná v podání Hany Zagorové. Také skupina Katapult, písnička Vojín XY hlásí příchod. Ze všeho nejdřív Lenka Filipová, Karel Zich a jejich vyhlasný duet Mosty. Teď už ale uslyšíme novinky v rámci zpravodajství. Předávám slovo do naší redakce.
12: Hezký vstup do nového týdne. Česko si dnes připomíná 90 let od narození dramatika, disidenta a prvního českého prezidenta Václava Havla. Poslanec motoristů Turek se na Facebooku na základě rozhodnutí soudu omluvil společnosti Seznam.cz za tvrzení, že její zaměstnanci nahlížejí do e-mailů uživatelů. Řetězec Zara po skandálu stáhl z nabídky dětský kostým na Halloween, připomínající uniformu s osvětimi. USA po incidentu stáhly všechny své bombardéry z britské letecké základny. Ve včerejších zápasech hokejové extraligy Mladá Boleslav podlehla Liberci 3-5, Karlovy Vary přestříleli Plzeň 4-1. Hradec Králové vyhrál nad Vítkovicemi 3-2. Stejným výsledkem porazilo Kladno Litvínov a Pardubice zvítězili nad Spartou 6-4 a Třinec rozdrtil Olomouc 9-0. No a nakonec počasí, po ránu pozor na mlhy, sluníčko je ale postupně rozpustí a po chladném počátku dne se díky němu oteplí na 18 až 23 stupňů. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf, příjemné vstávání.
13: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

i ve dnech říjí.

0: Dobré ráno, Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po půl sedmé, pondělí, 5. říjen. Na řadě je naše první ranní hudební dvojce a ta nabídne písničky s pivní pěnou. V tento den v roce 1842 byla v Plzni uvařena první várka plzeňského piva. Tolik tedy takové menší historické okénko, které doprovází teď naší muziku let 60. až 80. Čeká nás pivní pěna, písnička v podání Jitky Molavcové a pak nás také nemine Honza Vyčítal a Greenhorni a jejich pivní Jeep. Přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

bylo jít. Že bondák z farmy Onda 3, když chci, takže opatří, mi celkem levně zachovalej džíp. Já přes rodinný rozpory ze stou sebral úspory a

centovej, tak jsem vlastnil z čisté jasna džíp. Když plácnul jsem si s bondákem a s bedoprach za autákem, domovu jsem byl jít jako šíp. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil, no co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval, už nenaskočil, ta bestie džíp. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám, až ucítil jsem sladkou vůni píp. Pak pultu jsem se protlačil, za chvíli už jsem skotačil a před lokálem nechal stát ten džíp.

0: V dobrý náladě, tak do nádrže sem dvě piva špujík. A než jsem se vám otočil, motor džípu naskočil a od těch dob mě nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel. Benzin prudce odmítal, to se jak zvíře zazmítal, jenom pípu za čerpadlo měl. Jednou mě buděj farmáři, že mám prý prázdno v garáži, že mi ten auták asi někdo štíp. Já prolez všechny pivnice, co jsou u naší silnice, však před žádnou se nemotal můj džíp. No řeknu vám, dodnes silnej pocit mám, že si prostě sám na pivo jel. Zahlíd ho parťák, jak směrzal na nejbližší pivovar a od těch dob už jsem ho neviděl. Pomalučku jel ten směr a od těch dob už jsem ho neviděl.
1: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Blíží se nám 7. hodina. Do zpráv celou ještě určitě další muzika, ale 60. až 80. Marie Rotrová, pokud zbude čas, tak i triky a pověry zpívat budou Petra Janu, Karel Šíba, Jaroslav Uhlíř, ze všeho nejdřív Michal David, písnička To zas byl den. To mi tak trochu nahrává, protože do jakého dne jste se probudili? Jaké teď máte pondělní ráno s datem 5. října? To mě opět zajímá, budu rád, když mi napíšete zprávu ohledně vašeho počasí a zavysíláte si tak společně se mnou. Těším se na naši spolupráci. Číslo k nám je 734-787-981. Napište na náš WhatsApp nebo pošlete klasickou SMSku. Stačí úplně krátká zpráva, jak se jmenujete, odkud nás posloucháte, jak to u vás vypadá s oblohou a teplotou.
2: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
4: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
8: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
7: Vážně?
8: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy, too comfortable to take off.
9: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
10: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
11: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.

0: Posloucháte Český impuls.
1: Ital nezná ten zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřo, knedlo, zélo.

0: I Impuls. Zprávy v 7.
1: A u nich vám co nejlepší vstávání do nového týdne přeje Michael Ransdorf. Policisté vyšetřují nehodu letadla v Hosíně na Českobudějovicku. Posádka vyvázla bez vážných zranění, nikoli však parašutista. Při dopadu si poranil nohy. Podle jihočeského policejního mluvčího Metnara posádka letadla nezvládla přistávací manévr na letišti a stroj skončil mimo dráhu na travnaté části letiště. Při nehodě se poničil. Incident budou vyšetřovat s policisty také letečtí odborníci. Poslanec motoristů Filip Turek se omluvil společnosti Seznam.cz. Učinil tak na svém facebookovém profilu na základě rozhodnutí soudu zatvrzení, že zaměstnanci společnosti nahlížejí do e-mailů uživatelů. K soudem nařízené omluvě přidal vyjádření, podle něhož Seznam a jeho média přijdou o peníze od státu za mediální kampaně. Turek se za své výroky musel nedávno omluvit i ekologické organizaci Hnutí Duha. Vojáci chtějí získat nové bojové mediky. Vojenská akademie ve Vyškově hledá experty pro nový kurz, který má posunout výcvik medicíny přímo na bojišti na vyšší úroveň. Její mluvčí Martin Kresta si myslí, že je potřeba připravit se na 21. století.
2: Chceme reagovat na zkušenosti z moderních konfliktů, třeba na hrozby bezpilotních prostředků nebo specifika evakuace raněných přímo z ohroženého prostoru. Proto teď rozšiřujeme náš tým a hledáme nové instruktory.
1: Největší zájem je ve Vyškově o pokročilé kurzy bojové pomoci. Ty se konají 10x za rok a projde jimi ročně až 180 lidí. Na Slovensku se mluví o snížení věku trestní odpovědnosti. Debaty spustil tragický útok v základní škole ve Staškově. Větší přísnost na děti nově připouští i ministr spravedlnosti. Nedávno na Slovensku mladík zabil žákyni a učitelku. Trestně ho ale stíhat není možné, přestože je obviněný z obzvlášť závažného zločinu dvojnásobné vraždy.
3: Keďže útočník zo Staškova mal iba 13 rokov, za vraždy spolužiačky a učiteľky nepôjde do väzenia, ale čaká ho ochranná výchova v tzv. Polepšovni, čiže v reedukačnom zariadení. Nemôže byť obvinený a súd ho nemôže poslať do vyšetrovacej väzby. Takisto nebude potrestaný ani vo vyššom veku dodatočne, teda ex post. Zvažuje sa preto novela zákona, kde by sa takéto skutky boli zodpovední mladiství od 12. veku života. Jozef Bálko, Slovensko.
1: A na závěr jdeme na počasí, ranní mlhy se postupně rozpustí, jinak nás čeká celkem slunečný den, během kterého se na obloze postupně rozpustí mraky. Bude 18 až 23 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf, poslouchejte nás i dál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: 4 minuty po 7 hodině, Adam Kořica, přeje hezké a ničím nerušené pondělní ráno, 5. říjen, máme tu start nového týdne. Jak byste naložili s 500 000, který byste vyhráli? Tak o tom bude dnešní ranní téma. Více už za malou chvíli, teď Heidi Janku, písnička Sláva bláznivým nápadům.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se nebojí s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to ne...

0: Za 2 minuty, 7:45, přeji hezké ráno z Rádia Český Impuls, pondělí, 5. října. Koukám na vaše zprávy ohledně počasí. Dobré ráno z Nimnice přeje pan Zbyněk, který hlásí jasno a 6 stupňů, o 1 stupeň více má paní Helča v Kraslicích. Děkuji za spolupráci. Další zprávy ohledně vašich předpovědí sbírám na čísle 734-787-981. Napsat můžete na náš WhatsApp nebo poslat normální SMSku.
1: Dnes na Českém Impulzu.
0: Skupina Olympic, Petr Janda, písnička Snad jsem to zavinil já. Takhle bude znít naše pondělní ranní impulzovec krabička. Více prozradí Helena Vondráčková po 7:30. Kolega Saša Hemala nabídne své televizní tipy, vysílat se budou o 10:30. Co byste udělali s 500 000, který byste vyhráli? Možná si říkáte, že je to nereálné, ale dnes ráno se vrací hra Halo tady Impulzovi. Nové kolo a kolegové na naší mateřské stanici budou každý všední den hrát až o 500 000 korun. Vy se samozřejmě můžete přihlásit. A jak byste s touto částkou naložili, to mi můžete říci. Číslo k nám je 604-111-211. První reakce, komentáře nás čekají zhruba za takových 6-7 minut, máme za minutu 7:45 a teď už Jiří Helekal, písnička od Žampionu k Bedle. Dobré ráno.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem naše.

0: dlaň.
1: Dobré ráno, pondělí, 5. říjen, blíží se 7:30, kolega Michal Ransdorf už chystá a zprávy uslyšíme za pár minut, do té doby muzika let 60. až 80. a také ranní téma. Představte si, že byste vyhráli 500 000 korun, 500 tisíc by vám takhle cinklo na účtě, no a mě zajímá, jak byste s nimi naložili. Máte jeden konkrétní sen, na který by 500 000 právě stačilo? Splnili byste si něco, co už dlouho odkládáte? Dali byste peníze do bydlení, auta nebo třeba zahrady? Vyrazili byste s rodinou na pořádnou dovolenou? Udělali byste radost dětem nebo někomu blízkému? A komu byste zavolali jako první, kdybyste dnes 500 000 opravdu vyhráli?
2: Mým snem vždycky bylo dostat se na ostrov svaté Lucie, jelikož se jmenuji Lucie a je to nejromantičtější ostrov údajně na světě.
3: Kdyby vyhrál 500 000, tak bych si nechal udělat na dům novou střechu. A tak bych podělil svoje děti a vnuky a pravnuky trochu, kdyby mi něco z toho zbylo.
1: Dnes ráno se vrací nové kolo hry Halo tady Impulzovi, kterou hrají kolegové na rádiu Impuls a tentokrát je ve hře každý všední den až 500 000 korun. Co byste vy s 500 000 udělali, jak byste s ním naložili? 604 111 211, to je číslo k nám, těšíme se na vaše další reakce. A teď už muzika let 60. až 80. Dobré ráno.
4: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz.
11: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 000 bez DPH. Více na Toyota.cz.

0: Dvě minuty po půl osmé posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pondělí 5. říjen, přeji hezké ráno, pohodový start do nového týdne, za malou chvíli Čechomor, Lenka Dusilová, písnička Proměny. Teď už kolega Michal Ransdorf a nejnovější zprávy. Mišáku, hezké ráno i tobě.
1: Vítejte u krátké relace. Ředitelství silnic a dálnic otevřelo po opravě 7 kilometrů dálnice D11 u Chlumce. Vláda projedná změnu financování asistentu pedagoga či kulturní politiku. Slovenská policie podle médií zadržela matku chlapce, který při útoku ve škole zabil učitelku a spolužačku. Švédský Karolínský institut oznámí nositele Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství. Nejlepší český fotbalista sezóny dnes převezme zlatý míč a do nového týdne vstoupíme celkem slunečným dnem na měříme 18 až 23 stupňů. To byly krátké zprávy a Michael Ransdorf.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za minutu 7:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pondělí 5. říjen, přeji poklidné a ničím nerušené ráno. Na řadě naše impulzovec Krabička. Máme v ní skupinu, kterou netřeba dlouze představovat. Olympik, Petr Janda, písnička Snad jsem to zavinil já. Mě by ale zajímalo, jestli si dokážete vzpomenout, kdy jste na skupinu Olympik jako přišli, kdy jste je třeba poprvé slyšeli, tak můžete teď zaspomínat společně s Helenou Vondráčkovou. Máme 7:45.
1: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: Připomeneme si rok 1967 a písničku Olympiku Snad jsem to zavinil já. Olympik jsem tehdy zbožňovala a dodnes si pamatuju, že jsem na ně chodila. Poprvé jsem je zaznamenala u nás v Chrudimi, když jsem byla na jejich koncertě v muzeu. A už tenkrát mě upoutal takový sexy hlas Petra Jandy. Cítila jsem v nich něco pro mě strašně zajímavého, něco, co má v sobě životnost a hlavně pořádný náboj energie. Zkuste si představit, jak tahle balada musela zvonit před 40 lety.
3: Zas jsi tak smutná,

0: Zdravím vás z našeho rádia, pondělí 5. říjen, přeji hezké ráno, blíží se nám 8. hodina. Jak byste naložili s výhrou 500 000 korun? Možná si říkáte, proč se na to ptám, že je to nereálné, ale pozor, dnes se vrací nové kolo hry Halo tady Impulzovi. Hru hrají naši kolegové z mateřské stanice Rádia Impuls a tentokrát je ve hře každý všední den až 500 000 korun. Přihlásit se do hry můžete samozřejmě i vy, posluchači našeho rádia. No a mě zajímá, co by 500 000 znamenalo pro vás?
1: Za 500 000 bych si taky splnil sen, vzal bych manželku, odletěli bychom do Ameriky, půjčili si tam auto a projeli celou Route 66.
2: Já bych byla sobecká, kdybych vyhrála 500 000 korun, tak bych si nechala udělat nové prsa.
0: Jak byste naložili s 500 000 vy? Máte jeden konkrétní sen, na který by 500 000 právě stačilo? Splnili byste si něco, co už dlouho odkládáte? Komu byste zavolali jako první, kdybyste dnes 500 000 opravdu vyhráli? 604-111-211, to je číslo k nám. A teď už muzika let 60. až 80. v 8 zprávy s kolegou Michalem Ransdorfem.
3: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
7: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
8: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
9: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
10: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
11: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
10: Dnes musíte vybrat.
11: Mám tady pro vás předvýběr a
10: rozšíříme výběr.
11: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
10: Ale je to na
11: vás. Váš názor? Váš názor?
12: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: A u nich vás vítá Michael Ransdorf. Pěkné ráno. Podvod s placenými SMS-kami má obří rozměr. V minulých týdnech se nachytala celá řada lidí, ale taky naši poslanci. Nechtěné předplatné 99 korun týdně se přitom objevilo u zákonodárců napříč politickým spektrem. Upozornil na to youtuber Janek Rubeš. Podvod se podle serveru Novinky.cz týká přinejmenším tisíců Čechů, kteří o ničem nevěděli. Samotné prémiové SMSky nejsou podvod. Jde o platební nástroj, kterým jde prostřednictvím mobilního operátora hradit služby třetích stran. Problém nastává ve chvíli, kdy člověk nevědomky aktivuje pravidelné předplatné, zatímco si myslí, že potvrzuje něco jiného. Platba se pak opakuje a objeví se ve vyúčtování mobilního operátora. Za rok při nepřetržité účtování představuje víc než 5000 korun. Česko dnes vzpomíná na Václava Havla. Dnešní

0: vznikly zásluhou Václava Havla. Kulturní instituce po celé Ostravě si Havla připomínají přes týden různými koncerty, divadly, čtením nebo i promítáním filmů. Nečekaný objev přerušil práci sedmdesátníka z Brna. Ten na svém pozemku u chaty v městské části Bystrc bojoval s pařezem. Přitom si všiml, že v hlíně leží podezřelý předmět. Vypadal jako nevybuchlá munice. Senior neváhal a zavolal strážníky. Ti jeho podezření potvrdili. Zřejmě se jedná o minometný granát. Na místo dorazili policisté z pyrotechniky. Ti nález odborně zabezpečili. A jdeme na sport. V Česku se dozvíme jméno nejlepšího fotbalisty sezóny. Po podzimní polovině ankety Zlatý míč vede ofenzivní záložník Lyonu Pavel Schulz, který tak nakročil k obhajobě prvenství. 25-letý fotbalista porazil v úvodní polovině hlasování o 19 bodů útočníka Patrika Šika z Leverkusenu. Na třetím místě figuroval s větším odstupem slavistický středopolař Lukáš Provod. No a nakonec jdeme na počasí, po ránu pozor na mlhy, sluníčko je ale postupně rozpustí a po chladném počátku dne se díky němu oteplí na 18 až 23 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf, vy nás ale poslouchejte i dál.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: 3 minuty po 8 hodině, Adam Kořica přeje hezké pondělní dopoledne, 5. říjen, respektive hezké pondělní ráno, já předháním jsem ještě už o hodinu napřed, každopádně pondělí, 5. říjen, svátek slaví dámy se jménem Eliška, pozdravujeme a teď si pojďme to pondělní ráno vylepšit další muzikou let 60. až 80. Josef Laufer, písnička S Bohem lásko, já jedu dál.
3: Jeden verš,

0: Za 2 minuty 8:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Dobré ráno, z Čínska přeje pan Jiří, který hlásí 7 stupňů a mlhu. A také se nám na náš WhatsApp ozvala paní Eva, která rovněž v Neratovicích hlásí mlhu takovou, že by se dala krájet a 9 stupňů. Pozdravujeme a snad se nám v těch mlhách nestratíte. Vaše další zprávy ohledně počasí sbírám na čísle 734-787-981. Za malou chvíli zpívá Karel Zich.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Jaký jste měli víkend, zjišťujeme na Facebooku Rádia Český impuls, a to na adrese www.facebook.com/Český impuls. Nahrajte nám povedenou fotku ze soboty a neděle, mrkneme na komentáře v příští hodině. Naše další hudební dvojce nabídne školní písničky, protože na dnešní den připadá Světový den učitelů, více prozradím po 8:30. Večerní program našeho rádia nabídne hudební žánry, jakými jsou country, folk a trampská muzika. Startujeme po 19. hodině. Za minutu 8:45 a teď už Karel Zich a jeho Alenka v říši divů. Máme tady pondělí, 5. říjen, přeji hezké ráno.
2: Telegram s adresou Svět.

0: Dobré ráno, pondělí 5. říjen, blíží se 8:30. V ranním tématu se bavíme o tom, že kolegové z Rádia Impuls rozjíždějí nové kolo hry Halo tady Impulzovi a tentokrát je ve hře každý všední den až 500 000 korun. Vy se můžete přihlásit a hrát a samozřejmě také. No a mě zajímá, co by 500 000 znamenalo pro vás. Jak byste s touto částkou naložili? Máte jeden konkrétní sen, na který by 500 000 právě stačilo? Splnili byste si něco, co už dlouho odkládáte, dali byste peníze do bydlení, auta nebo třeba zahrady, vyrazili byste s rodinou na pořádnou dovolenou, udělali byste radost dětem nebo někomu blízkému a komu byste zavolali jako první, kdybyste dnes těch 500 000 opravdu vyhráli?
1: Dobré ráno, já kdybych vyhrál větší částku, tak asi nějakou pěknou exotickou dovolenou a zbytek teď ani nevím. Tak přeju všem krásné ráno.
2: Krásné ráno. Mám sen, na který by mi stačilo 500 000. Je to jednoduchý, jako facka a hrozně krátký. Bylo by to prostě na opuštěný zvířátka.
3: Ahoj, já bych si za 500 000 splnil sen, jelikož miluju strašně hory, takže bych chtěl se podívat do Nepálu, do Himalají. Potažmo, pokud by to šlo, trénoval bych tak vylíst na Mount Everest.
0: Co vy, jak byste naložili s 500 000? 604 111 211, to je číslo k nám. Kolega Michal Ransdorf chystá zprávy na 8:30. Do té doby muzika let 60. až 80. Přeji hezké ráno.
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
6: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
5: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
13: Desátý český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
14: Počkat, někdo ale chybí.
13: Vy!
14: 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Dvě minuty po půl deváté, tady je Český Impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli skupina Treky a pověry, Petra Janů, Karel Šíp, Jaroslav Uhlíř, písnička O ženy ženy. Teď ale uslyšíme novinky z domova, ze světa i ze sportu. Rychlý přehled zpráv si pro nás nachystal kolega Michal Ransdorf. Tři minuty po půl deváté.
1: Pěkné ráno. Česko si dnes připomíná 90 let od narození dramatika, disidenta a prvního českého prezidenta Václava Havla. Silničáři otevřeli po opravě 7 kilometrů dálnice D11 u Chlumce nad Cidlinou na Hradecku. U soudu v Ostravě stane bývalý poslanec Wolf obžalovaný za vyhýbání se vězení. USA po incidentu stáhly všechny své bombardéry z britské letecké základny. Ve včerejších zápasech hokejové extraligy Mladá Boleslav podlehla Liberci 3-5, Karlovy Vary přestříleli Plzeň 4-1. Hradec Králové vyhrál nad Vítkovicemi 3-2, stejným výsledkem porazilo Kladno Litvínov. Pardubice zvítězili nad Spartou 6-4 a Třinec rozdrtil Olomouc 9-0. A do nového týdne vstoupíme celkem slunečným dnem, naměříme 18 až 23 stupňů. Krátké zprávy vám přinesl Michal Ransdorf.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost.

0: Za 8:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na tenhle ten vstup jsem se strašně těšil, tak jsem do toho vletěl panu Neckářovi, omlouvám se. Za 8:45, hezké ráno, na řadě je teď naše další hudební dvojice, 5. říjen, a dnes je, prosím vás, Světový den učitelům. A v rámci této příležitosti jsme si pro vás přichystali školní písničky. Čeká nás učitelka Josefína Petra Spáleného a pak nás také nemine skladba rodičovské sdružení Nadi Urbánkové. Máme za 8:45. Přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: a neb Vrána k vráně sedá.

0: Zdravím vás z našeho rádia, pondělí 5. říjen, blíží se 9. hodina. Ranní téma dnes patří výhře, a to ne ledajaké, 500 000 korun. Jak byste s těmito penězmi naložili, kdyby vám takhle cinkli na účtě? Mě zajímá, máte jeden konkrétní sen, na který by 500 000 právě stačilo? Splnili byste si něco, co už dlouhá léta odkládáte? Dali byste peníze do bydlení, auta nebo třeba zahrady? Vyrazili byste s rodinou na pořádnou dovolenou? A komu byste zavolali jako první, kdybyste dnes 500 000 opravdu vyhráli?
1: 500 000, já bych si nechal zrekonstruovat koupelnu, protože ta je v kritickém stavu.
2: Určitě bych věděla, co udělat s 500 000. Šla bych do předčasného důchodu a peníze bych měla na přilepšení a bylo by to fakt super.
0: Slyšeli jsme, že byste s 500 000 opravdu uměli naložit. Dnes ráno se vrátilo nové kolo hry Halo tady Impulzovi, a to u kolegů na rádiu Impuls, tentokrát i ve hře každý všední den až 500 000 korun. Hru můžete samozřejmě hrát i vy, stačí se zaregistrovat. My teď pokračujeme v muzice 60. až 80. Blíží se 9. hodina, v celou potom zprávy.
3: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
7: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz? Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
10: Zlato, co máš dneska v plánu?
11: No přece všechno.
12: Ať už plánujete cokoliv, nový 7-místní Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.

0: Cestou, ne cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Ta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
2: Hezké dopoledne vám u nich přeje Michael Ransdorf. Sucho láme rekordy. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je letošní rok třetí nejsušší od roku 1961. Oproti průměrným hodnotám z let 1991 až 2020 napršelo o 150 mm méně. To znamená, že v Česku chybí v průměru 150 litrů na metr čtvereční. Nejvíc srážek oproti normálu chybí zejména v jižních částech Česka, ale srážkový deficit je na celém území. Nejméně zatím pršelo v Jihomoravském kraji, naopak nejvíc kraj Liberec. Déšť ale můžeme tento týden pomalu vyhlížet. Babí léto vydrží zřejmě do čtvrtka, bude až 24 stupňů Celsia. Už se ale zatáhne a objeví se déšť nebo přehánky. V pátek se taky výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů. I o víkendu budou teplotní maxima pod 20. Provázet nás budou přehánky, místy i četnější. Na horách se můžou objevit i sněhové vločky. Vyplývá

0: povedla a žena první i druhý pokus přežila. Následně skončila v nemocnici. Guvernér Tennessee nařídil událost vyšetřit a do konce letošního roku pozastavil všechny popravy v tomto státě. Fotbalová reprezentace se už připravuje v Londýně. Zítra se tam svěřenci trenéra Santideni utkají v dalším zápase Ligy národů s domácí Anglií. A přímo v Londýně je náš reportér Tomáš Zemánek. Pěkné dopoledne.
1: Hezký den ze čtvrti Wembley, adresy slavného národního stadionu. Českou reprezentaci tady dneska od 6 hodin odpoledne čeká předzápasový trénink a osahání si prostředí před 90-tisícovými tribunami. Trenér Santideni se musí vypořádat i s absencí v obraně. Do Londýna s týmem sice přiletěl kapitán Ladislav Krejčí, ten si ale s červenou kartou nezahraje. A do letadla už ani nenasedal zraněný Štěpán Chaloupek. Z Británie Tomáš Zemánek.
0: A na závěr jdeme na počasí. Sluníčko nám postupně rozpustí mraky na obloze a po chladném počátku dne se díky němu oteplí na 18 až 23 stupňů. To byly zprávy a Michael Ransdorf. Poslouchejte nás i dál.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 9. hodině. Adam Kořica přeje hezké a ničím nerušené pondělní dopoledne, 5. říjen, a teď už další muzika let 60. až 80. Dalibor Janda, písnička Hráli jsme Kličkovanou. Dobrý den.

0: Dvě minuty po 9:45 posloucháte Český Impuls Radio pro radost ze života na našem Facebooku, který najdete na adrese www.facebook.com/Český Impuls. Zjišťujeme, na kterou fotku z víkendu jste pyšní. Rádi se podíváme, když nám fotku nahrajete do komentářů pod příspěvek. Paní Nikola Nejdlíková nám udělala krásnou podzimní kamufláž s dcerou. Byla to sranda, zaměstnali jsme i babičku a dědu, tak děkujeme za nádherné podzimní fotografie, moc povedená sestava. Paní Táňa Kratochvílová píše, že slavili narozeniny manžela, vyfotila nám i dort kulatiny 50, tak ještě dodatečně všechno nejlepší. Paní Zdeňka Neumannová se zúčastnila srazu po 60 letech od základní školy, tak také děkujeme za pěknou fotku. Paní Renata Altrichová navštívila Kunetickou horu, lomeno hrad, taky děkujeme za fotku. Tak co vy, na kterou fotku z víkendu jste nejvíc pyšní? www.facebook.com/Český Impuls, tam nás najdete. Máme 3 minuty po 9:45 a další muzika let 60. až 80. je před námi. Eva Pilarová, písnička Popokate Petal Twist, 3 minuty po 9:45.
1: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
2: Laminátovou.
1: A voděodolnou.
2: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
1: Přesně.
2: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
6: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.

0: Minuta po půl desáté, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, pondělí 5. říjen. Na náš WhatsApp nám píše paní babička Jana Růžičková, která by chtěla nechat zahrát skladbu svojí vnučce a dalším dětem ze školky, tak pozdravujeme a budeme hrát Věru Špinarovou písničku Stínu výsluní. Minuta po půl desáté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje český
1: impuls.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké pondělní dopoledne, 5. říjen, do zpráv s kolegou Michalem Ransdorfem, do 10. ještě určitě muzika let 60. až 80. Za malou chvíli Iveta Bartošová, písnička Dej mi ruku. Celé ráno jsme se v ranním tématu bavili o tom, co byste udělali s 500 000 korun, kdybyste ho náhodou vyhráli. Dnes ráno se vrátilo nové kolo hry Halo tady impulzovi, kterou hrají kolegové na naší mateřské stanici Rádio Impuls a tentokrát je ve hře každý všední den až 500 000 korun. Vy si samozřejmě můžete s nimi hru zahrát taky. A já jsem se ptal, splnili byste si za ten 500 000 něco, co už dlouho odkládáte? Máte jeden konkrétní sen, na který by 500 000 korun právě stačilo? Dali byste peníze do bydlení, auta nebo třeba zahrady? Vyrazili byste s rodinou na pořádnou dovolenou? Udělali byste radost dětem nebo někomu blízkému? A komu byste zavolali jako první, kdybyste ten 500 000 opravdu vyhráli?
1: Tak já volám ohledně toho 500 000. Já si myslím, že ono to moc peněz není, ale bylo by to pár krásných víkendů v hospodě. Čau, čau.
2: Pokud bych vyhrál takovéto peníze, tak první řadě bych si udělal zuby.
3: Mám sen, na který by mi stačilo 500 000. Je to jednoduchý, jako facka a hrozně krátký. Bylo by to prostě na opuštěný zvířat.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Michael Ransdorf vám u nich přeje hezké dopoledne. Plynaři varují před neodbornými zásahy do plynových zařízení. Lidé se mnohdy pokoušejí načerno připojit k síti velmi nebezpečnými způsoby, například zahradními hadicemi nebo dokonce odpadními sifony. Nejbizarnější případ se stal v centru Brna. Muž si totiž ve svém bytě napojil plyn pomocí hadice od vysavače a sifonu. Celou konstrukci pak připevnil za pomocí lepících pásek. Incident se povedlo odhalit díky všímavým lidem, kteří plyn ucítili a zavolali pohotovostní linku. Plynárenské společnosti evidují nárůst takových zásahů. V Česku jsou podle serveru TNCZ víc než 2 miliony odběrných míst. Plynářům by do budoucna při odhalování podvodů mohla pomáhat i umělá inteligence. Média vyzývají politiky k odmítnutí násilí a svobodnému přístupu k informacím. Na 40 šéfredaktorů českých médií se přidalo k výzvě Základní hranice. V ní zdůrazňují, že média ani političtí představitelé nesmí podněcovat násilí nebo k němu navádět. Násilí je podle nich ve společenské diskuzi nepřijatelné. Žádají o to též směrem k jejich příznivcům a voličům, a to i v diskuzích na sociálních sítích. Výzvu média adresovala političkám a politikům na celostátní, státní, krajské i obecní úrovni bez rozdílu politické příslušnosti. Na Slovensku se mluví o snížení trestní odpovědnosti. Debaty spustil tragický útok v základní škole ve Staškově. Větší přísnost na děti nově připouští i ministr spravedlnosti. Nedávno na Slovensku mladík zabil žákyni a učitelku. Trestně ho ale není možné stíhat, přestože je obviněný z obzvláště závažného zločinu dvojnásobné vraždy.
1: Keďže útočník zo

0: sezóny se podílelo 9 různých třineckých střelců. V dalších zápasech Mladá Boleslav prohrála v Liberci 3-5, Karlovy Vary zúdolali Plzeň 4-1, Hradec Králové zvítězil nad Vítkovicemi 3-2 a stejným výsledkem porazilo Kladno Litvínov a Pardubice vyhráli nad pražskou Spartou 6-4. No a nakonec zpráv počasí. Ranní mlhy se postupně rozpustí, jinak nás čeká celkem slunečný den, během kterého se na obloze postupně rozpustí taky mraky. Bude 18 až 23 stupňů. Hezký den s naším rádiem vám přeje Michael Ransdorf.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Takové byly zprávy v 10 na rádiu Český impuls. Pokračuje dopolední hudební jízda let 60. až 80. Adam Kořice je s vámi. Přeji dobrý den a teď už Sakvantofy, písnička Večírek.

0: Posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Do půl jedenácté Karel Hála, písnička Hádej Matildo. V pořadu Máme Česko rádi se vydáme do muzea elektrických izolátorů a dokážeme vám, že i taková expozice může být velmi poutavá. Více uslyšíme o půl jedenácté.
1: Hudební kalendář Českého Impulsu.
2: V roce 1976 jsme mohli poprvé slyšet tuhle převzatou písničku, kterou pro Karla Gotta přetextoval František Ringo Čech. Ringo na božského Karla vzpomíná a se kterým jiným legendárním Karlem bydlel na jedné chodbě. Dozvíte se ve středu v hudebním kalendáři a start je o půl dvanácté.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
4: Přímo bych chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
10: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
11: Desátý Český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo.
12: Počkat, někdo ale chybí.
11: Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty se ptala, co bude dál.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Přeji hezké dopoledne z Rádia Český Impuls, pondělí 5. říjen. Naše další hudební dvojce nabídne muziku z roku 1981, více prozradím po 10:30. Teď už se ale vydáváme na Pelhřimovsko, startuje pořad Máme Česko rádi.
1: Máme Česko rádi.
2: Na Pelhřimovsku ve dvořišti nedaleko Obrataně najdeme opravdu neobyčejné muzeum. Muzeum izolátorů a bleskojistek. A víc mi o něm poví znalec technických památek u nás Miroslav Tausik. Dobrý den.
3: Krásný dobrý den. O nezvyklé muzeum se zasloužil pan František Daněk. Tato elektrozařízení sbírá a jen izolátorů má přes 5000 a bleskojistek více než 600.
2: Mirku, vy už jste mi to vysvětlil před vysíláním, ale přece jen povězte posluchačům, co jsou to bleskojistky. Pojistky?
3: No něco takového. Chrání naše spotřebiče před přepětím a blesky. Dávají se dnes hlavně na antény doma, aby vám blesk nepoškodil televizi nebo třeba přijímač internetu, když to domů uhodí.
2: Aha, tak to já tady nemám. A co má pan Daněk za exponáty?
3: Především izolátory, a to z nejrůznějších materiálů, od porcelánu přes sklo, gumy nebo dokonce i ze dřeva. Ty jinak vydáte na sloupech elektrického vedení. Ostatně ty odstartovali sbírku. V 60. letech pan Daněk náhodou několik spadlých izolátorů našel a základ dnešní expozice byl na světě. Pokud se ale přijedete, uvidíte i historické rozvaděče od Františka Křižíka nebo různé hlavice hromosvodů. Exponáty jsou přivezené z celého světa, třeba i z Brazílie, Číny nebo dokonce Austrálie. Jsou rozložené v bývalém mlýně a ty největší jsou na zahradě, protože měří třeba i 4 metry.
2: Muzeum izolátorů a bleskojistek najdeme ve dvořišti asi 2 kilometry na východ od Obrataně na Pelhřimovsku. Vstupné je dobrovolné. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Když zámečník má v erbu klíč, tak zahradník má zem

když obchodník má v erbu krám, tak trosečník má z prken prám. A vězeň mívá v erbu mříž a křižák štít a na něm kříž.

0: Český Impuls Rádio pro radost ze života, pondělní dopoledne, 5. říjen, blíží se nám 11. hodina. Na řadě je teď naše dopolední hudební dvojce a ta nám spojila muziku z roku 1981. Čeká nás skladba Mít svůj kout ze seriálu Dynastie Nováků. Uslyšíme Jitku Zelenkovou a pak nás také nemine Helena Vondráčková, píseň A ty se ptáš, co já. Já jsem Adam Kořica, z mojí strany je to vše, za sebe vám přeji pohodový vstup do nového týdne, pondělí 5. říjen, i nadále si ho užijte s naším rádiem, s rádiem Český Impuls. Další muziku let 60. až 80. nabídne po zprávách v celou kolega Honza Benešovský. Já se na každého z vás těším zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Hudební dvojice
2: Anet, co mají písničky společného?

0: Český impuls. Zprávy v 11.
1: A Michael Ransdorf vám u nich přeje hezké dopoledne. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla. Po celé republice se k výročí konají debaty, divadelní představení i další akce. Pamětní desku připomínající prvního českého prezidenta dnes představí v Senátu i v Praze 6, kde v ulici u Dejvického rybníčku Havel žil v 70. letech se svou první manželkou Olgou. Václav Havel se narodil 5. října 1936. Do povědomí veřejnosti vstoupil v 60. letech minulého století díky působení v divadle. Během normalizace patřil k nejvýraznějším představitelům československého disentu. Za své občanské postoje strávil několik let ve vězení. Během revolučních událostí roku 1989 se stal prvním polistopadovým prezidentem země a po rozpadu federace byl v roce 1993 zvolený prvním prezidentem samostatného Česka. Zemřel 18. prosince 2011, bylo mu 75 let. Vojáci chtějí získat nové bojové mediky. Vojenská akademie ve Vyškově hledá experty pro nový kurz, který má posunout výcvik medicíny přímo na bojišti na vyšší úroveň. Její mluvčí Martin Kresta si myslí, že je potřeba připravit se na 21. století.
2: Chceme reagovat na zkušenosti z moderních konfliktů, třeba na hrozby bezpilotních prostředků nebo specifika evakuace raněných přímo z ohroženého prostoru. Proto teď rozšiřujeme náš tým a hledáme nové instruktory.
1: Největší zájem je ve Vyškově o pokročilé kurzy bojové první pomoci. Ty se konají 10

0: Kulce a loňského obhájce trofeje nakonec porazil o 19 bodů. Na třetím místě skončil reprezentační kapitán Ladislav Krejčí. Šik navázal na své prvenství ze sezóny 2021-2022. V uplynulé sezóně dal na klubové úrovni za Leverkusen ve všech soutěžích 22 branek. Dvakrát skóroval za reprezentaci. Výsledky jubilejního 30. ročníku ankety dnes klub sportovních novinářů slavnostně vyhlásil v Praze. No a nakonec zpráv jdeme na počasí, do nového týdne vstoupíme celkem slunečným dnem, naměříme 18 až 23 stupňů. Užívejte si tohle počasí, nebude trvat dlouho, v pátek už se na nás chystají teploty těsně nad 10 stupně Celsia. To byly zprávy a Michael Ransdorf, poslouchejte nás i dál.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Krásné dopoledne po 11. hodině od mikrofonu Českého impulzu. Zdraví Honza Benešovský a už jdeme servírovat další muziku. Je tady Maria Rotrová se stylu písní Z kořápky u řeky.

0: Posloucháte dopolední program Českého impulzu, hrajeme ve vašem televizoru a na chytrém telefonu jednoduše a v nejvyšší kvalitě. Za chvilku budeme pokračovat, buď se nás dejte do telefonu se žlutou rádiovou aplikací a nebo do televize, tam jenom někde ťuknete na automatické ladění. To je celé, no a před námi tedy Petr Spálený, Vítězslav Vávra nebo Tublatanka, Český impuls.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
2: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: 25 kg Primalexu Plus? Hele, akce. Minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
6: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
7: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion@arena.cz.
8: Fíha, šok se jde, to je to nový kargo.
9: Jo, jo.
8: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
9: Co mě zrovna napadne?
10: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.

0: Posloucháte Český impuls, dopolední program. František Ringo Čech psal texty pro Karla Gotta i díky tomu, kde bydlel. Například písničku slavnou Nápoj lásky číslo 10. My si to probereme, celý tenhle příběh, ve středu touto dobou v 11:30 v hudebním kalendáři. Zdeněk Sekanina, expert na českou muziku, už si připravuje podklady. Tak s námi zůstávejte den co den, poslouchejte Český impuls.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Audie a Jiří Korn ve vysílání Českého impulzu. Pojďme otevřít klenotnici, impulzovit krabičku, ze které si dáme hurikána. Hurikána Dalibora Jandu bude jednak zpívat a taky od něj uslyšíme pár slov mluvených, protože právě Dalibor Janda je komentátorem impulzovic krabičky. Tak příjemný poslech, hezké dopoledne a pomalinku cupitáme ke 12. hodině, na kterou pro vás připravujeme hlavní zpravodajskou relaci. Kdo chce být v obraze, poslouchá Český impuls.
1: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
3: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
4: Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
5: Dneska si dám jednu svoji, dokonce jednu z prvních a jednu z těch, které přežily čtvrtstoletí jako z Brusunové. Když ji slyším, jak ji hraje parta kluků někde v hospodě, tak si říkám, že tak vypadá zlidovělá píseň. Možná je to i proto, že je pořád aktuální. Asi tušíte, že mám na mysli písničku Hurikán. Honza Krůta mi pro ní napsal v Čechách neobvyklý text. Většina písně totiž lirická a vyjadřuje nějaké city a nálady. Příběh, k ním si můžete vymyslet sami, ale Hurikán je příběh, který se opravdu stal.

0: Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Michael Ransdorf vám u nich přeje hezké poledne. Začínáme aktualitou. Čech odsouzený ruským soudem na 13 dní do vězení je propuštěný. Podle informací ministerstva zahraničí úspěšně opustil Rusko. Podle soudu muž přišel k mauzoleu Lenina na Rudém náměstí a držel transparent s nápisem v angličtině. Jehož cílem bylo diskreditovat ozbrojené síly Ruské federace. Soud mu kromě vězení vyměřil dvě pokuty v přepočtu asi 15 000 korun. Slovensko potvrdilo první dva případy katarální horečky ovcí. Nález je potvrzený ve dvou chovech. Jedno z ohnisek nákazy je v okresu Čatca, který leží nedaleko hranic s Českem. Další pak v okrese Žarnovice na středním Slovensku. Zvířata v obou chovech nejevila příznaky onemocnění. Slovensko bylo podle veterinářů jednou z posledních zemí, kde se nákaza dosud nevyskytla. Do Česka se katarální horečka ovcí vrátila počátkem září 2024 po 15 letech. Ve Zlíně startuje Týden zdraví. Jeho program je více než pestrý. Podílejí se na něm spolky, školy i další organizace.
2: Těch spolků je přesně 21, což je slušná síla. Vedle základních a středních škol jdou do akce zdraví také v Městském domě dětí a mládeže Astra. To spektrum akcí je letos opravdu přepestré. Stihnout se dá například vyšetření kožních znamének, nácvik první pomoci, měření krevního tlaku nebo unikátní trénování paměti. A zapomenout nechci na pestrou škálu pohybových aktivit a neb staré známé buď fit, budeš zdrav. Jan Čada, Zlín.
1: A dál jdeme na sport. Fotbalová reprezentace se už připravuje v Londýně. Zítra se tam svěřenci trenéra Santi Denny utkají v dalším zápase Ligy národů s domácí Anglií. Přímo v Londýně je náš reportér Tomáš Zemánek. Pěkné poledne.
3: Hezký den ze čtvrti Wembley, adresy slavného národního stadionu. Českou reprezentaci tady dneska od 6 hodin odpoledne čeká předzápasový trénink a osahání si prostředí před 90-tisícovými tribunami. Trenér Santi Denia se musí vypořádat i s absencemi v obraně. Do Londýna s týmem sice přiletěl kapitán Ladislav Krejčí, ten si ale s červenou kartou nezahraje. A do letadla už ani nenasedal zraněný Štěpán Chaloupek. Z Británie je Tomáš Zemánek.
1: A na závěr jdeme na počasí. Do nového týdne vstupujeme celkem slunečným dnem. Dnes naměříme 18 až 23 stupňů Celsia. Podobně bude i zítra, bude o něco tepleji a obloha by měla být vymetená celý den. To bylo počasí na závěr zpráv. Hezký den vám přeje Michael Ransdorf.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Právě jsou za námi, krátce po 12. hodině, Honza Benek.

0: Posloucháte Český impuls. Za chvilku už přijde Alexandr Hemala, ještě dokončuje televizní chvilku. Tak pokud máte televizní plány na večer, ale ještě ne zcela propracované do konkrétních titulů, tak si počkejte na Sašovu nabídku a do té doby ještě stihneme určitě pár písniček. Hana Zagorová s Petrem Reskem přijdou zaspívat, nebo Maria Rotrová s Jiřím Bartoškou. Fantastické hudební kusy. Český impuls, česká muzika 60. až 80. let.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: V roce 1976 jsme mohli poprvé slyšet tuhle převzatou písničku, kterou pro Karla Gotta přetextoval František Ringo Čech. Ringo na božského Karla vzpomíná a se kterým jiným legendárním Karlem bydlel na jedné chodbě. Dozvíte se ve středu v hudebním kalendáři a start je o 11:30.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Máme ji!
4: Naši novou akuvé.

0: 99 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
6: Přímo by chytralý. S Chytrartem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrart?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
9: Desátý český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
10: Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

To je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

0: pondělí 5. října. Za chvilku olympici Valdemar Matuška nebo Michal David. No a po 16. hodině komik Felix Holzmann, který promění hřbitov v místo poměrně veselé. Tak si to poslechněte u Alexandra Hemaly, který přijde vysílat po 16. hodině Jak bysmet. To Jak bysmet říkám, protože ho tady máme v tomto okamžiku s televizní nabídkou.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Jak se, přátelé, poslední dobou dozvídáme z různých médií, v našem fotbalovém světě je opravdu vše možné. Dnes vyšetřovatelé z kriminálky Anděl vyšetřují vraždu kontroverzního rozhodčího, kterého někdo sprovodil ze světa před důležitým utkáním. A zdá se, že hrát se má o víc než jen o postup do vyšší soutěže. Poslední offside, to je název dnešní epizody seriálu Kriminálka Anděl ve 2020 na Nově. V malém pitavalu z velkého města se vracíme o mnoho let zpět a je docela zajímavé vidět postupy policie při vyšetřování dnes a jak tomu bylo třeba v roce vzniku tohoto seriálu v roce 1982. Při prohlídce na jednom zámku si jeden z návštěvníků odnáší sošku Jupitera a tak musí kriminalisté najít tohoto nenechavce. Pátrání začíná ve 20.15 na Primě. A kdyby těch mordů a krádeží na vás bylo trochu moc, pak je tu komedie Jak porodit a nezbláznit se. V níž najdeme několik manželských i nemanželských párů, které čekají tyto radostné chvíle. Ale tady zní otázka, jak jsou a pro koho radostné. Komedie Jak porodit a nezbláznit se začíná ve 20 hodin na Prima Max. Přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls v pondělí 5. října, no a v tento den, ovšem v roce 1842 v Plzni, uvařili první várku slavného plzeňského piva. Tak to pojďme oslavit pivními písničkami v hudební dvojici. Začne Jitka Molavcová pivní pěnou a potom Honza Vyčítal z Greenhorny pivní Jeep. Tak na zdraví, ještě jednou dobré odpoledne, od mikrofonu zdraví Honza Benešovský.
1: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
2: Hudební dvojice
3: aneb jako vejce vejci.

snad bylo jít. Že bondák z farmy Onda 3, když chci, takže opatří mi celkem levně zachovalej džíp. Já přes rodinný rozpory cestou sebral úspory a mazal hned ten auták okouknout. Mám totiž strach, že bondáci zvlášť líčou

domovu jsem byl jít jako šíl. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval, už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám, až ucítil jsem sladkou vůni píp. Pak pultu jsem se protlačil, za chvíli už jsem skotačil a před lokálem nechal stát ten jeep.

0: náladě, tak do nádrže sem dvě piva špujích. A než jsem se vám otočil, motor džípu naskočil a od těch do pně nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel. Benzin prudce odmítal, to se jak zvíře zazmítal, jenom pípu začerpadlo měl. Jednou mě buděj farmáři, že mám prej prázdno v garáži, že mi ten auták asi někdo štíp. Já prolez všechny pivnice, co jsou u naší silnice, však před žádnou se nemotal můj džíp. No řeknu vám, dodnes silnej pocit mám, že si prostě sám na pivo jel. Zahlíd ho parťák, jak směrzal na nejbližší pivovar a od těch dob už jsem ho neviděl. Pomalučku jel ten směr a od těch dob už jsem ho neviděl.
1: Rádio Český impuls
2: hraje na internetu.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Hezký den. Debat o větrných elektrárnách přibývá. Na 20 obcí spojilo nadcházející komunální volby s místním referendem o výstavbě větrníků. Mimo jiné třeba v Kamenné Horce na Svitavsku, Petrovicích na Rakovnicku nebo Horním Benešově na Bruntálsku. Podle odborníků z oboru ale lidem chybí objektivní informace.
2: Předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa vypozoroval, že nejčastěji větrné elektrárny odmítají ti, co s nimi nemají žádnou zkušenost.
3: Bojí se, že větrník škodí, nebudou kvůli němu spát, ale z té praxe víme, že pokud lidé to poznají na vlastní kůži, tak že to neškodí a že i ta větrná elektrárna nám ani na pohled možná až tak nevadí, protože si uvědomujeme, že to je elektřina vlastně zadarmo.
2: Zakladatel společnosti Noho, která větrné parky projektuje a staví, Ondřej Ludvík, poukazuje na to, že i vývoj větrníků jde výrazně kupředu. Jsou teď výkonnější a tiší.
4: Mají tolik druhů senzorů, že dá se pracovat vlastně se všemi aspektama, včetně toho hluku. Například generátor ve své optimální výrobě může vyrábět 7 MW, ale my jsme schopni jeho výkon snížit i na 4 MW. Ve chvíli, kdyby byly takový podmínky, kdybychom potřebovali mít ochranu, co se hluku týče, tak jsme schopni ten výkon snížit a aktivně ho řídit.
2: S čím se však nic nedá dělat, je změna krajiny kvůli větrníkům. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
1: Dnes začíná Nobelův týden. Jako první se udělila Nobelova cena za lékařství. Tu získali americký a dva němečtí vědci za výzkum fungování nervových buněk v mozku. Ocenění byly za objevy týkající se světlem řízených jontových kanálů a optogenetiky. Španělsko zřejmě čekají předčasné volby. Premiér Sanchez je ráno vyhlásil na konec listopadu. Vláda tak reaguje na páteční hlasování v parlamentu, kdy neuspěla se dvěma dekrety na zvýšení ochrany nájemníků. Ukázalo se, že současný kabinet nemá v parlamentu sílu, aby prosadil opatření, která považuje za klíčová. Marie Bouzková dohrála na turnaji v Pekingu. Česká tenistka do osmifinále nepostoupila po téměř 3 hodinách boje s domácí Cheng Ching Wen. Mezi nejlepšími 16 hráčkami zůstává ještě trio Češek Linda Nosková, Karolína Muchová a Nikola Bartuňková. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, místy zataženo nízkou oblačností s teplotami od 18 do 23 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Dobré odpoledne po 13. hodině. Po zprávách zdraví od mikrofonu Honza Benešovský a už posílám Ivetu Bartošovu a Petra Sepešiho v písni Červená.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Stařičký autobus zastaví

a zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří,

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení.

jako smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj.

0: News Radio pro radost ze života. Za chvilku už přijde cestovatel Jirka Kolbaba. Má jako cestovatel zbraň? Nebo jak vlastně dbá o svou bezpečnost? Nebojí se někdy v těch hodně, řekněme, nebezpečných místech plných kriminality? To bude naše téma, Jirka o tom bude mluvit za chvilku, za čtvrt hodinky ve vysílání Českého impulzu. No a z muziky Karel Černoch, když jsme u toho, tak písnička Ona se brání. Tak s námi zůstávejte na Českém impulzu.
1: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Stavebniny Deck přináší mega akci. Nopová folie Deck Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Deck Dren za super cenu. Více na deck.cz.
3: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
5: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Teď je tady cestovatel Jirka Kolbaba, který bude odpovídat na vaše dotazy. Ptát se můžete i vy, a to WhatsAppem na čísle 734 787 981. No a jen co Jirka skončí, tak pošleme další písničky. Bude tady Hraní loučení, Maria Rotrová a Petr Němec.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Ozbrojujete se nějak v nebezpečných zemích, třeba jen pro vlastní klid? Jak čelíte případným konfliktům? Ptá se Mirek z Pardubic.
3: Těch konfliktů skutečně nebylo mnoho a já se opravdu, ale opravdu ničím neozbrojuji. Já mám jeden nožík na to, abych si ukrojil chleba, nebo se dostal někde do konzervy, nebo si uřízl nějaké ovoce v přírodě, ale nejsem ozbrojený. Nemám s sebou vůbec nic, ani pepřový sprej, ani vůbec žádný jiný, natož střelnou zbraň.
2: Nicméně, když jsme byli u těch konfliktů, možná by si mohl lehce připomenout nějaký, který si zažil.
3: Tak před pár lety mě na Papuji Nové Gvineji, v hlavním městě, které se jmenuje Port Moresby, přece jenom přepadli mladíci s noží a pistolemi a ukradli mi tenkrát fototechniku. A pak se mě možná ještě dvakrát někdo snažil okrást. Jednou to bylo ve Střední Americe v Nikaragui, jednou to bylo na Jávě, ale vždycky jsem to poměrně včas odhalil. Musím říct, že se to nakonec ani nikdy nepodařilo, ta loupež, že jsem to poměrně včas odhalil. A nebo se stalo na té Papuji Nové Gvineji, že policie nakonec ty útočníky vypátrala a tu moji techniku našli v džungli rozsypanou, protože jim šlo o peníze. A moje foťáky jim tolik neříkali.
2: Skoro o každé zemi říkáte, že je úchvatná, krásná, nádherná, vychvalujete, ale je některá, kterou favorizujete nade všechny, anebo naopak nějaká, kam byste už nikdy nejel? Ptá se Pavel z Plzně.
3: Tak jak když to říkám, tak to není žádná póza, planá, opravdu já to tak cítím, zejména ten můj život a to cestování je tak nádherné a já proto potom mluvím o cestování a o zemích s velkým nadšením. Určitě existuje žebříček těch bezpečnějších oblastí na planetě a těch méně bezpečných, tak ty bezpečné, to je celá jihovýchodní Asie, alespoň pro mě a mnoho jiných oblastí světa. No a dejme tomu, kdybych měl mluvit o těch méně bezpečných, no tak by to byly některé země Střední Ameriky, třeba taková Nicaragua, ale zejména Honduras a Salvador. Považoval bych za, alespoň je to moje osobní zkušenost, za poměrně nebezpečné místo třeba Jamajku, alespoň v některých místech. Necítil jsem se úplně bezpečně třeba v severním Pákistánu a ještě v některých oblastech na planetě, ale skutečně to byl subjektivní pocit a někdy ani nebyl podložen nějakými objektivními důvody kolem mě.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: snad.
1: Posloucháte Český impuls, dnes je Světový den učitelů, tak si pojďme zahrát školní písničky. Začne Petr Spálený Josefínou, jak známo z textu, tak Josefína je učitelka. No a potom Naděja Urbánková, rodičovské sdružení. Tak pokud se vás škola jakkoliv týká, přejeme pevné nervy a příjemný poslech. Od mikrofonu se hlásí Honza Benešovský.
2: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Hudební dvojice
9: a NEP. Dva jsou víc než jeden.

0: i Impuls. Zprávy ve 14.
1: Hezký den. Rudolf Hrušínský mladší slaví 80. Umělec ČTK prozradil, že zdravotně se cítí úměrně svému věku. Čerstvý osmdesátník stále natáčí seriál Ulice, kde hraje už od roku 2005. Naopak svou velkou zálibu rybaření Hrušínský odložil na vedlejší kolej. Má to poměrně kuriozní důvod. Rybářské náčiní mu někdo ukradl.
2: Z toho, co jsem celý život si shromažďoval, rybářský prutí, rybářský potřeby, tak mi nezbylo vůbec nic, takže teď jsem před takovým rozcestím, jestli si to pořídím znovu a nebo přestanu rybařit.
1: Rudolf Hrušínský mladší stvárnil víc než 150 rolí. Zahrál si třeba i v televizním seriálu Cirkus Humberto nebo ve filmech Obecná škola či Vesničko má Středisková. Čech zadržený v Moskvě je na svobodě. Muže moskevský soud poslal v září na 13 dní do vězení kvůli tomu, že se s transparentem postavil k Leninovu mauzoleu na Rudém náměstí v Moskvě. Co na transparentu stálo, úřady neuvedly. Podle informací ministerstva zahraničí Čecha propustili v sobotu a už úspěšně opustil ruské území. Budějovické Dynamo je v insolvenci. Soud zahájil s fotbalovým klubem insolvenční řízení. Podle návrhu dluží dnes třetiligový klub třem subjektům přibližně 850 tisíc korun. Majitelkou Dynama České Budějovice je Neka Edeová, která klub koupila loni, tedy až potom, co závazky fotbalovému klubu vznikly. Babí léto pomalu končí. Teplé a slunečné dny zřejmě vydrží do čtvrtka. Dnes, zítra i pozítří naměříme ještě až 23 stupňů a bude slunečno. Slunce se ale na obloze ukáže většinou až během dopoledne. Rána už budou zatažená a mlhavá. V noci na středu se můžou objevit i přízemní mrazíky. První náznak ochlazení přinese čtvrtek, to čekáme denní teploty do 19 stupňů. Během dne se zatáhne a přijde déšť. V pátek už se ochladí maximálně na 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Honza Benešovský se hlásí po zprávách ve 2 hodiny a už tam sázím další písničky. Saglantofy přichází, potom Petr Rezek nebo Jaromír Nohavý.

starým mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a budu

na staré rádio. Až budu starý, mužem budu svoje místo mít. U okna kavárny Avion koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuša, budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý

0: Dobré odpoledne, posloucháte Český impuls. Byli jste někdy v muzeu elektrických izolátorů? Máme Česko rádi, dokážeme, že i takováhle expozice může být velice poutavá. Hanka Kracíková a turista z povolání Mirek Tausik nám řeknou víc. No a než se dostanou ke slovu, tak si pojďme ještě zahrát Jiřího Schillingera, Michala Davida nebo Miroslava Žbirku. Český impuls.
1: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
2: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: 25 kilo Primalexu plus. Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
5: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr a
6: rozšíříme
9: výběr. Dvojnásobíme investice.
8: Přijmete to riziko?
6: Ale je to na vás.
9: Váš názor? Váš názor?
10: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
11: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
12: Desátý Český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
13: Počkat, někdo ale chybí.
12: Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání. Za chvilku další muzika. Hanna Zagorová s Petrem Kotwaldem a Stanislavem Hloškem, Helena Vondráčková nebo Petra Janů potkají se tady v našem odpolední programu. No ale teď míříme na Pelhřimovsko.
1: Máme Česko rádi.
2: Na Pelhřimovsku ve dvořišti nedaleko Obrataně najdeme opravdu neobyčejné muzeum. Muzeum izolátorů a bleskojistek. A víc mi o něm poví znalec technických památek u nás Miroslav Tausik. Dobrý den.
3: Krásný dobrý den. O nezvyklé muzeum se zasloužil pan František Daněk. Tato elektrozařízení sbírá a jen izolátorů má přes 5000 a bleskojistek více než 600.
2: Mirko, vy už jste mi to vysvětlil před vysíláním, ale přece jen povězte posluchačům, co jsou to bleskojistky. Pojistky?
3: No něco takového. Chrání naše spotřebiče před přepětím a blesky. Dávají se dnes hlavně na antény doma, aby vám blesk nepoškodil televizi nebo třeba přijímač internetu, když to domů uhodí.
2: Aha, tak to já tady nemám. A co má pan Daněk za exponáty?
3: Především izolátory, a to z nejrůznějších materiálů, od porcelánu přes sklo, gumy nebo dokonce i ze dřeva. Ty jinak vydáte na sloupech elektrického vedení. Ostatně ty odstartovali sbírku. V 60. letech pan Daněk náhodou několik spadlých izolátorů našel a základ dnešní expozice byl na světě. Pokud se ale přijedete, uvidíte i historické rozvaděče od Františka Křižíka nebo různé hlavice hromosvodů. Exponáty jsou přivezené z celého světa, třeba i z Brazílie, Číny nebo dokonce Austrálie. Jsou rozložené v bývalém mlýně a ty největší jsou na zahradě, protože měří třeba i 4 metry.
2: Muzeum izolátorů a bleskojistek najdeme ve dvořišti asi 2 kilometry na východ od Obrataně na Pelhřimovsku. Vstupné je dobrovolné. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sen se zdá.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu, ať jsi spánek, vždyť už bude brzo den.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Posloucháte Český impuls, odpolední vysílání, jdeme do krabičky, do naší hudební klenotnice. Hana Hegerová bude zpívat Podměšilého hosta a je potřeba tu písničku nějak komentovat a to si bere na starosti Paolo Habera. Tak jsem zvědav, přejeme příjemný poslech, hezké odpoledne a na 15. hodinu připravujeme zase hlavní zprávy se vším podstatným, co se děje na světě.
1: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pořiď si je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Právě teď v Planéu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planéo.
1: Paolo Habera uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
3: Priznám sa, že keď som začínal, tak som počúval najviac tvrdý rock alebo art rock, ale nikdy nie nič iné. Až postupne, keď som prenikal do sveta hudby a šiel som do hĺbky veci, tak sa mi často stávalo, že mi do uší prenikla niektorá z piesní Hany Hegerovej. Nie je to veľmi jednoduché spievať šanzóny. Šanzón je žáner, ktorý má blízko k predstave, že počúvate veľké umenie. Možno dokonca umenie pre umenie. A to niekedy vadí. Lenže Hana Hegerová je presne ten typ šanzoniera, u ktorého ani nevnímate, že vytvára umelecké dielo. Rozprávam nejaký príbeh, vťahuje vás doňho s prirodzenosťou veľkej herečky. A to je veľký dar. Podmnešilý host je práve preto jednou z najkrásnejších piesní konca 80. rokov.
4: Sú 4 ráno, nebo víc. Sem z hůr, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr, co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže. To mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí. Tady mou nápadnou růž. Dnes mě soudí.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu. Hlasům, co

0: Radio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Hezký den. Češi před komunálními volbami nejčastěji řeší bydlení. Vyplývá to ze zářijového průzkumu agentury STEM. Ten upozornil, že dostupnost bydlení je v poslední době tématem i v celostátních průzkumech. Podíl respondentů, podle kterých by dostupnost bydlení měla být prioritou pro příští vedení obce, se pohybuje od zhruba čtvrtiny v nejmenších obcích po téměř polovinu ve městech od 5 000 obyvatel výš. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla, jedné z nejvýraznějších osobností novodobé historie země. Vzpomínkové akce po celé republice probíhaly už o víkendu, pokračovat budou i v dalších dnech. Dramatika, disidenta, politika a Havlův odkaz připomínají i výstavy jako na ruzinském letišti nebo na Pražském hradě. Nejen v Praze, ale i dalších městech se k výročí pojí debaty, představení a další akce. Jejich výčet je na webu Havel 90. Slovenská vláda odškodní rodiny obětí dvou útoků na školách. Dohromady rozdělí 240 000 eur, tedy téměř 6 milionů korun, pozůstalým 4 obětí a 2 zraněným. Loni v lednu student gymnázia ve Spišské Staré Vsi na východě země ubodal zástupkyni ředitelky a jednu studentku. Další pak vážně zranil. Minulý týden nožem útočil 13-letý žák na základce ve Staškově na severu Slovenska. Útok nepřežila učitelka a v nemocnici zemřela žákyně. Další učitelka byla těžce zraněná. Jiří Lehečka v Tokiu postoupil do finále. 24-letý český tenista si tak zahraje o třetí titul v kariéře. Lehečka dnes v semifinále porazil na tvrdém povrchu Monačana Valenténa Vašroa 6-4 a 6-2. V rozhodujícím utkání na turnaji v Tokiu český hráč vyzve sedminásobného grandslamového šampiona a světovou trojku Španěla Carlose Alcaraze. Lehečka se stal čtvrtým českým tenistou, který postoupil v japonské metropolitě do finále. Před ním to dokázali Ivan Lendl, Jiří Novák a Tomáš Berdych. V úterý čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne místy mlhavo nebo zataženo nízkou oblačností. Odpoledne naměříme teploty mezi 18 až 23 stupni. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Právě skončili krátce po 15. hodině, vchází Dalibor Janda. Honza Benešovský už je tady, příjemné odpoledne z Českého impulzu.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého impulzu. Pokud máte chvilku, máte třeba chytrý telefon v ruce nebo sedíte u počítače, mrkněte se na náš Facebook, protože se tam dostanete k různým tématům. Taky tam bývají sem tam soutěže a můžete si najít nové přátele. www.facebook.com/Český impuls, pod krok nezastavíš, pojďte za námi na internet. No a za chvilku taky další muzika, Marie Rotrová bude zpívat Karamel si dáme nebo Janu Kociánovou na Českém impulzu.
1: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195
2: laminátovou
1: a voděodolnou,
2: která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
1: Přesně.
2: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kilogram. Banány 1 kg za 19,90 a dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: čtvrté odpoledne posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Taky countryovky u nás najdete večer co večer, milovníci tohoto žánru dobře vědí, těm nově příchozím. Oznamujeme, že mezi 19. a 20. hodinou hrajeme to nejlepší z české countryové, folkové a trampské scény, říkáme tomu písničky k táboráku. Tak buďte tady na značkách, zase po 19. hodině Český impuls.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Posloucháte Český impuls rádio pro radost ze života. Komik Felix Holzmann promění hřbitov v místo poměrně veselé. Bude to za půl hodiny ve 16:45. Poslechněte si to v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou. No a ode mě na rozloučenou ještě do hudební dvojice písničky s rokem vydání 1981. Jitka Zelenková, Mít svůj kout, a potom Helena Vondráčková A ty se ptáš, co já. 1981. Mějte se moc krásně, loučí se Honza Benešovský, naslyšenou zítra.
1: Kdy naposledy si věřil v zázrak do poslední minuty? Kdy naposledy si nechtěl, aby večer skončil? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V neděli 11. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně HC Vítkovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta. Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
4: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
1: Hudební dvojice
6: Aneb 1 plus 1.

0: Hezký den. Češi před komunálními volbami nejčastěji řeší bydlení. Vyplývá to ze zářijového průzkumu agentury STEM. Ten upozornil, že dostupnost bydlení je v poslední době tématem i v celostátních průzkumech. Podíl respondentů, podle kterých by dostupnost bydlení měla být prioritou pro příští vedení obce, se pohybuje od zhruba čtvrtiny v nejmenších obcích po téměř polovinu ve městech od 5 000 obyvatel výš. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla, jedné z nejvýraznějších osobností novodobé historie země. Vzpomínkové akce po celé republice probíhaly už o víkendu, pokračovat budou i v dalších dnech. Dramatika, disidenta, politika a Havlův odkaz připomínají i výstavy jako na ruzinském letišti nebo na Praze. Debaty, představení a další akce. Jejich výčet je na webu Havel 90. Slovenská vláda odškodní rodiny obětí dvou útoků na školách. Dohromady rozdělí 240 000 eur, tedy téměř 6 milionů korun, pozůstalým 4 obětí a 2 zraněným. Loni v lednu student gymnázia ve Spišské Staré Vsi na východě země ubodal zástupkyni ředitelky a jednu studentku. Další pak vážně zranil. Minulý týden nožem útočil 13-letý žák na základce ve Staškově na severu Slovenska. Útok nepřežila učitelka a v nemocnici zemřela žákyně. Další učitelka byla těžce zraněná. Jiří Lehečka v Tokiu postoupil do finále. 24-letý český tenista si tak zahraje o třetí titul v kariéře. Lehečka dnes v semifinále porazil na tvrdém povrchu Monačana Valenténa Vašroa 6-4 a 6-2. V rozhodujícím utkání na turnaji v Tokiu český hráč vyzve 7-násobného grandslamového šampiona a světovou trojku Španěla Carlose Alcaraze. Lehečka se stal 4. českým tenistou, který postoupil v japonské metropolitě do finále. Před ním to dokázali Ivan Lendl, Jiří Novák a Tomáš Berdych. V úterý čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne místy mlhavo nebo zataženo nízkou oblačností. Odpoledne naměříme teploty mezi 18 až 23 stupni. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
1: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
2: Přeji hezké pondělní odpoledne a jsme tu opět proto, abychom vás trošku pobavili, potěšili a pevně věřím, udělali vám radost. Třeba za maličkou chvíli Felixem Holzmanem. Ale to předbíhám, ještě jsem chtěl připomenout, že dnes má svůj den a to prý po celém světě učitel, tedy povolání nelehké. A dnes, kdy žáci mohou skoro všechno a jejich vychovatelé už daleko méně, je to velmi nelehké povolání, ale o to záslužnější udělat z mladých lidí spolehlivé nástupce těch starších. Tak držíme, milí učitelé a učitelky, palce, ať nastupující generace pobere jen to dobré. No a tady je vzpomínka na léta dávno minulá, a sice variace na renesanční téma spolu s Vladimírem Mišíkem. Tak ještě jednou hezké odpoledne.

0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalo.
1: My čekali jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se radí už

Jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám.

0: než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sňal. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.
1: Tady je Český impuls, který vysílá na středních vlnách AM 981 kHz a kde nabízíme vzpomínkové písničky, tedy písně Věčně zelené a také humor.
2: Kdybyste byl tak laskav,
3: no, prosím?
2: Vy jste tady správce hřbitova.
3: No tak správce se zrovna nedá říct, co bych tady zpravoval. Víte, tady se na nikom nedá moc pravit. No.
2: Tak vy jste jako hrobník, že ano?
3: No tak hrobník se taky zrovna nedá říct, to víte, hrobník už dneska není žádná pracovní kategorie, že jo? Já to tady tak trochu udržuju, no, v tom chátrání, to víte.
2: No tak to je jedno. Pane...
3: Prokouk, Josef Prokouk.
2: Jo, tak aby jsme se dostali k věci, pane Prokouk. Já jsem doktor Vobtáhlo.
3: Doktor Vobtáhlo. Vobtáhlo, počkejte, Vobtáhlo. Nejste vy náhodou takový malej tlustej s brejlema?
2: Vidíte, že jsem štíhlý a bezbrejlý.
3: No jo, to je pravda. Tak to je možný, že budete nějaký úplně jiný Vobtáhlo. No, o co vám jde, pane doktore?
2: Ale tady je hrobka rodiny Knapových, víte?
3: No tak to je pravda, ale těch Knapových je tady víc, no, víte? A takřka v každý hrobce leží nějaký jiný Knap.
2: No jo, tak samozřejmě, jenom že tihle Knapovi měli tady ve městě kamnářství na náměstí.
3: Jo, no tak ty jsem znal dobře, no jo, starý Knap chudák měl krásnou smrt. Ten se vám jednoho dne ráno probudil a zjistil, že už nežije.
2: Ale... To jste na omilu, pane Prokou, protože já? Starý pán Knap kamnář žije a je v domově důchodců v Libochovicích.
3: Že to tak můžete tvrdit, teď má tady ve stínu pumpy hrobku.
2: Hrobku tady má, ale neleží tady.
3: No a kdyby by teda ležel, přece nepřivez někam do cizí hrobky.
2: Teď vám říkám, že v žádné hrobce neleží, protože je naživu.
3: A který chytrák vám nakukal, že je naživu?
2: Já to musím vědět, já jsem jeho zeď.
3: Zeď?
2: Zeď.
3: Počkejte, vy budete spíš jeho syn, ne?
2: Seď, já mám kamnáře Knapa dceru.
3: Dceru?
2: No vše.
3: Tak to je jiný Knap, kamnář, Knap měl jenom dva syny, dceru on neměl. A nebo jestli vy nejste ten druhý jeho syn, to je taky možný.
2: Seď, já přece musím vědět, kdo jsem, ne?
3: No jen aby kamnář Knap měl dva syny, ten jeden se oženil, brzy na to zemřel a zůstala po něm vdova.
2: No tak to je možný, tak je to nějaký jiný Knap.
3: Ale jiný Knap, žádný jiný kamnář Knap. A vy jste si teda nevzal Knapovou dceru, ale snachu, pane. Tu vdovu po mladým, ty vás poběhli teda.
2: Prosím vás, já musím vědět, koho jsem si vzal, ne?
3: No je nabí. Neměla ona dítě?
2: Moje žena?
3: No tak napovíc.
2: No dceru má.
3: No tak vidíte, že je to ta vdova.
2: Prosím vás, to je moje dcera.
3: No, ne, nemůžete, když tomu věříte, co by vám to vyvracel.
2: Já přece musím vědět, kdo je moje dcera, ne?
3: Nemůže to být vaše dcera, když otec té dcery umřel. Kdyby byste byl její otec, tak byste musel být ten umřelej syn starýho Knapa, což je velice nepravděpodobný. Kdybyste snad mohl být jedině ten druhý jeho syn, což nejspíš taky asi budete. Já jsem si napřed myslel, že jste váš bratr. Ale pak jsem přišel na to, že jste to ví. No ale teď si zase myslím, že vy přece jenom budete váš bratr. Páč, jinak vy byste musel být po smrti, že jo? A to vy, jak je vidět, zřejmě nejste.
2: Podívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl. No.
3: Propálení, neví, že měl bratra. Jak to, že nevíte, že jste měl bratra, škoda, že nežije, já bych vám ho ukázal, no tak přemýšlejte chvíli, třeba si vzpomenete.
2: Víte se, nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo, musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
3: Tak se na to zeptejte sválně sestry starého Knapa a vašeho bratra Vodkojila, jestli jste to nebyl vy. Vy už si na to nepamatujete, co?
2: Na co?
3: No, kdo vás tenkrát odkojil?
2: Dovolte, to se nedá pamatovat.
3: No, tak se na to zeptejte sestry starého Knapa a vám to řekne.
2: No a co? Víte, no. Žádnou sestru nemá, ten má jenom bratra.
3: Je, bratra přece mě nebude chtít tvrdit, že váš bratr byl odkojený bratrem starého Knapa. Ten má sestru, pane.
2: Měl, pane Prokop, protože sestra kamnáře Knapa minulý týden zemřela.
3: Je, zemřela, vy jste dneska samá legrace, jak mohla umřít, když sem denně chodí brečet na hrob. Ještě včera jsem ji upozornil, že brečí sice dobře, ale na cizím hrobě.
2: Můžete se, pane Prokop, byste to nějak poplet, protože sestra kamnáře Knapa zemřela, byla spopelněna a já jsem přišel proto, jelikož chceme dát její urnu do hrobky rodiny Knapovi.
3: Jebůh, vy koho jste spopelnil, jako jste chce teda do hrobu? Nepak, pane, to já musím přesně vědět, co je to za popel, já tady za to ručím, že jo?
2: Čekajte, já vám mohu ukázat úmrtní list?
3: No to mě můžete ukázat hledacos, jak může být někdo spopelnělý, kdo ještě vůbec neumřel, že jo? Jak může sem někdo chodit na hrob, kdo ještě to je vůbec, dejte mi...
2: Prosím vás, podívejte se, tady máte úmrtní oznámení, že Marie Joudová zemřela a to vám musí stačit.
3: Ukažte, já si to s vámi přečtu. No. Oznamuje mi, že zemřela dnes naše sestra, teta, snacha, matka, babička. Prosím vás, i těm Jolovem vymřela skoro celá rodina. Jak já můžu mít, která z nich je zrovna sestra starýho Knapa? Nepak, pane, dokud mě k tomu popelu nepřenesete její fotografii, její otisky prstů a její vlastnoruční podpis, že zemřela, tak vám tu hru do hrobu nedám. Já se přece nenechám zavřít, že jo?
4: Hudební kalendář Českého impulzu.
5: V roce 1976 jsme mohli poprvé slyšet tuhle převzatou písničku, kterou pro Karla Gotta přetextoval František Ringo Čech. Jak Ringo na božského Karla vzpomíná a se kterým jiným legendárním Karlem bydlel na jedné chodbě. Dozvíte se ve středu v hudebním kalendáři a start je o 11:30.
4: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější Pneu.cz.
9: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Vytvořeno s použitím AI.
12: Aby vám bylo teplej i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
13: Desátý Český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
14: Počkat, někdo ale chybí.
13: Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Za maličkou chvíli si, přátelé, dáme vyprávění Miroslava Donutila, který se ve svých vzpomínkách vrátí až ke svému mládí, ale do té doby je tu čas, myslím, tak na tři písničky. Tu první z nich zaspívá Dalibor Janda a jmenuje se Pojď dáme řeč. A jak jsem před chviličkou mluvil o učitelích, tak to bude záležitost v skutku školní. No a pak už nastoupí Hana Hegerová a její Tak už bal. Jsme na Českém impulzu, rádiu pro radost ze života.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Tak dost už toho

0: nás by, přátelé, nesouhlasil s Michalem Davidem a přáním v textu jeho písničky, že by chtěl žít právě tak, jak se má. A teď už je tu ten Miroslav Donutil, tedy ten skvělý vypravěč, který má vzpomínky zasuté hluboko v paměti, ale dovede je velmi rychle vylovit. Teď se vrátíme do rodné Třebíče, kde se pan Miroslav narodil a odkud právě ty vzpomínky bude dolovat.
1: No, já tam na Vysočinu jezdím pořád, že jo? Vysočina je moje oblíbená a nejoblíbenější a tam jsou nádherní lidi. Oni zvláštně mluví v té vesnici, kde já jsem, oni tak jako až štkají. Oni tak, co pa to děláš tůle? Vážní mluva, mi se to hrozně líbí. A byl tam takový pán jeden, hrozně proslulej, on stával u cesty vždycky a kouřil to redko a jednou přijeli policajti a říkali mu, prosím vás, nevíte, kde tady bydlí PSV Bak? PSV Bak? Člověče, tady není nikdo takovýho jména. A to není jméno, to je pomocná stráž VB. Jo, takhle ty myslíš, ta svině Fízlovská, ten bydlí tuhle vedle. To je vzácný člověk, jo. Je vzácný člověk, on od útlého mládí jezdil na pole s autobusem, vozil tam ženy na pole, na pletí a na sedbu a já nevím co. Jezdil s buldozerem, s traktorem, jezdil s kdečím v JZD a jednou, on vždycky si stačil, on třeba sedl do buldozeru, hodil tam kvalt a nechal to jet po velkých, širých rodných lánech a šel do hospody a zase se k tomu vrátil, nechal se tam zavést, tam to otočil hřbitova a zase šel do hospody a jednou odjel s traktorem z toho pole a zapomněl, že už není na poli a měl pluh zapřažený a oral asfalt. A policajti ho zastavili a říkali mu, my vám vezmeme řidičský průkaz.
2: To mě nemůžete udělat.
1: No to vám teda můžeme udělat.
2: Nemůžete mě to udělat.
1: No to vám můžeme udělat.
2: Nemůžete, já žádnej nemám.
1: Ten chlap celý život projezdil, nikdy neměl řidičák a nikdy to nikoho nenapadlo. Taky ho chytli jednou v kopci, on jel na takovým stroji, který byl uspůsobený z několika pionýrů a z několika mopedů a v tom kopci račák ho zastavili a říkali mu, no co máte, to vám snad sebereme, když vy znečišťujete okolí a všecko, když to je příšerný, z čeho jste to udělal, to jsou sami trubky navařený, jak jste to vůbec dal dohromady, to vám sebereme určitě. A on,
2: to mě nemůžete sebrat, teď já nad tím jezdím jenom z hospody a do hospody.
1: Zásný lidi tam jsou.
3: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
3: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
5: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
6: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxleky na předpis.cz. Lékárny Dr. Max.

0: Hezký impuls. Zprávy v 17.
1: Hezký den. Víkendový sraz upravených aut skončil pokutami skoro za 3 miliony. Policisté po celé republice zkontrolovali zhruba 17 tisíc vozidel. Celkem zadrželi 73 řidičských průkazů. Dalších 30 lidí přistihli za volantem bez řidičského oprávnění. Hojně ukládali pokuty za způsob jízdy. Ilegální závody za provozu ohrožují ostatní účastníky. Proto se vypisovaly bločky i za rizikové předjíždění, nedání přednosti nebo špatné používání jízdních pruhů. Nemocných strávníků v újezdu nad lesy v Praze je 475. Oznámili to hygienici a zdůrazňují, že nárůst v evidenci neznamená, že by se infekce v těchto dnech dál šířila. Jde o zpětné dohledání případů. Celkem bylo od vypuknutí epidemie 99 hospitalizovaných. Aktuálně jich je v nemocnicích 20. Žáci se do základní školy v Praze vrátili po zhruba týdenním ředitelském volnu minulý týden ve středu. Obědy dodává externí firma. Hygienici zahájí se školou správní řízení o uložení sankce. Španělsko zřejmě čekají předčasné volby. Premiér Pedro Sánchez je dnes ráno vyhlásil na konec listopadu. Vláda tak reaguje na páteční hlasování v parlamentu, kdy neuspěla se dvěma dekrety na zvýšení ochrany nájemníků. Reagovala tím na demonstrace v zemi za dostupné bydlení. Ukázalo se, že současný kabinet socialistů s dalšími levicovými stranami nemá v parlamentu sílu, aby prosadil opatření, která považuje za klíčová. České fotbalové reprezentaci v zítřejším utkání elitní skupiny Ligy národů v Anglii nepomůže zraněný záložník Lukáš Červ. 25-letý hráč Viktorie Plzeň se spoluhráči do Londýna odcestoval. Národní tým ale dnes na webu oznámil, že ze zdravotních důvodů nenastoupí. Španělský kouč Denia přišel ještě před úvodním srazem o 6 nominovaných fotbalistů. Další 4 členové týmu se zranili v průběhu více než dvoutýdenního reprezentačního okna. Zítra bude podobně jako dnes, dopoledne tedy mlhavo, případně oblačno, v průběhu dne se vyjasní a oteplí se až na 23 stupňů.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
2: Druhou hodinku našeho zábavného pořadu Smějeme se začneme téměř španělsky, alespoň odtud bych řekl, že Josef Laufer vydoloval písničku s názvem La Bamba. A protože tento chlapík uměl nejenom skvěle anglicky, ale také španělsky po své mamince, tak si ji přeložil do českého jazyka.

0: Tady je Český impuls a my vám, přátelé, hrajeme i ve vašem televizoru či mobilní aplikaci, a to jednoduše a v té nejvyšší kvalitě. My tu máme jednu z povídek, mistrovských povídek Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana. Ten první nám ji také přečte a je to o hledání první lásky. Jak se zdá, ale vyprávění v tomto případě nebude jen čistě platonické. Tak si ho pojďme poslechnout.
1: Je zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavěru krásně popsal tento úhlavní put všeho tvorstva Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé neuzavírají se nutkání onomu a popisuje ji tak dovedně, že mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a různé představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 330. Ten sprosták, co napsal Decameron, celá kniha, včetně vysvětlivek, Klíčka Benjamin, Divoška Jaja, kapitola 7, strana 124 a 126. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až třikrát. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v oněch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl se mi však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Včas mě varoval otec před těmito úkryty neřesti, které sídlo mají převážně v suterénních prostorách na předměstí, v brlozích, kde čpí pivo a líčidla ohmataných krásek a kde šváb trvale usadil se, aby svou přítomností dokreslil ubohost prostředí. Také jsem nechtěl to kouzlo poznání promrhat v rychlosti v chladných nocích na Petříně, kde, jak jsem slyšel, chlípní důchodci triédrem do křovíček nakukují a zneužívají tak citů nás mladých ke svému povyražení. Na taneční zábavě se mi také dívku schánět nechtělo. V potu rozdychtěných těl a hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté jako horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji do práce, do továren a polí, aby se zítra na večer znovu sešli v seníku opít blíže společnému štěstí. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde se děvčata povalují chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak gránu hodila do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou a půvabnou jako květ blatouchu v raní mlze? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteřím dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam mačino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechávají jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. U nás v tělovýchovné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jedinou cvičenku. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde, protože jsou to sporty cudné, až puritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání. Tam je ženami předspáno, že mnohdy dna bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě a více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto a plavčíka nabádají, aby voda byla vždy průzračná a mužských diváků z dostatek. A atlétika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicos a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Luci, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu. Jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku. Jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více seznávám, jak je u nás méně a méně Julii, Lucí, Ludmil, Božen a sousede. Onehdy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla, povoláním švadlena, s trochou fantazie i pohledná. Čtení ani psaní jí nečinilo zvláštní obtíže. Ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl pěti generací se mu zdál trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že leco zpamatuje. A kdyby si slyšel, oče, horlil jsem vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války, sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Tvrdý otec však přesto sňatek nepovolil. Dál tedy hledám svůj ideál. A nepospíchám. Věřím, že svou Julii najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevyvstekali se dosyta tři mušketýři. Vinetů s Old Shatterhandem a Kolben s Daňkem. Tak vidíte, do té doby, než najdu žínku sobě rovnou, vystačím si s Karlem.
2: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
5: Stavebniny Dech přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na dech.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Jakmile dozní naše televizní tipy, tak nastoupí před mikrofon Zlata Adamovská, ale nebude vyprávět, ale bude zpívat písničku, kterou vlastně zpívala v seriálu Hříchy pro pátera Noxe. A jestli si na tento seriál vzpomínáte, tak ten byl vlastně vysílán v přímém přenosu. Jednou mě to Zlata vyprávěla, že to byly úžasné nervy, protože týden co týden šel další díl, takže byl pouze týden na to připravit se na další pokračování. A v tomto seriálu zazněla Queen Elizabeth.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Jak se, přátelé, poslední dobou dozvídáme z různých médií, v našem fotbalovém světě je opravdu vše možné. Dnes vyšetřovatelé z kriminálky Anděl vyšetřují vraždu kontroverzního rozhodčího, kterého někdo sprovodil ze světa před důležitým utkáním. A zdá se, že hrát se má o víc než jen o postup do vyšší soutěže. Poslední offside, to je název dnešní epizody seriálu Kriminálka Anděl ve 2020 na Nově. V malém pitavalu z velkého města se vracíme o mnoho let zpět a je docela zajímavé vidět postupy policie při vyšetřování dnes a jak tomu bylo třeba v roce vzniku tohoto seriálu v roce 1982. Při prohlídce na jednom zámku si jeden z návštěvníků odnáší sošku Jupitera a tak musí kriminalisté najít tohoto nenechavce. Pátrání začíná ve 20.15 na Primě. A kdyby těch mordů a krádeží na vás bylo trochu moc, pak je tu komedie Jak porodit a nezbláznit se. V níž najdeme několik manželských i nemanželských párů, které čekají tyto radostné chvíle. Ale tady zní otázka, jak jsou a pro koho radostné. Komedie Jak porodit a nezbláznit se začíná ve 20 hodin na Prima Max. Přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: zněl náš song, jak se jmenovala píseň, společná píseň Karla Gotta a Marcely Holanové. No a teď už nás, přátelé, čeká přednáška o hospodářské geografii v České republice. A tím přednášejícím není nikdo jiný než odborník na slovo vzatý. A to dávám trošičku do úvozovek, protože tím přednášejícím je pan Milan Pitkin, což je skvělý kluk, znamenitý vypravěč a také skvělý zpěvák, ale tentokrát zůstane u té češtiny.
1: Hezký večer, vážení přátelé. Jmenuji se profesor Pitkin a naučím vás ho v... Já opravdu každýho všechno naučím. Naučím vás hospodářskou geografii. Všichni vyučující mají ve zvyku sebou nosit nějakou názornou pomůcku. A já jsem vám přines hospodářskou mapu Evropy. Budu se vám snažit názorně vysvětlit základní geografické pojmy. A jestli to nepochopíte, tak se z toho ponaučím budu se vám snažit to vysvětlit znova. No a pokud můj výklad vás nebude nudit, tak mě klidně pošlete do prhé. Tak mě klidně pošlete do pracovny. Já vemu promítačku a pustíme si film o nerostným bohatství České republiky. Tady je mapa České republiky. A já vám na úvod řeknu, kde se co těží. Tak ku příkladu, tady na jihu. Na jižní Moravě. Podél norské hranice jsou obrovské ložiska uhlí, briket. A taky koksu. Tady se taky stalo na hlubiny hlubým do dole Luděk Sobota. Došlo k obrovskému výbuchu, aby bylo zavaleno asi 200 horníků. Ale stalo se jim horníkům se nic nestalo, protože by byli zavaleni koksem a ten je strašně lehký. Jenom jim se rozlilo nějaký pivo a uhasilo jim to cigára. Potom tady na severu u bulharské hranici. Tam se zase pěstujou známý ostravský okurky. Ale Bulhaři, ty kujoni, nám tam pořád pašou rajčata. Takže se tam nežere nic, jenom rajčata. A nejvíc na Velikonoce, to si lidi ty rajčata malujou různýma barvičkama. No ale už tam taky několik lidí chcí poznat nějaký otrávený barvy. Ono totiž, dřív se tam na Velikonoce barvili okurky. A toto nevadí, barva se voloupe, toto nebylo nebezpečné. I když jeden můj kamarád si tam kvůli svýmu děvčeti namaloval jedovatou barvovou okurku a oba dostali otravu krve. To je pravda. No a potom při západní hranici o obyvatelstvo, že živí hlavně známý plzeňský syrečky. A tady přímo u hranic s Rakouskem máme naši největší továrnu na syrečky, ale Rakušákům se to moc nelíbí. Nadávají, že je to tam prý strašně smrdí. A že jim tam od nás jde tak strašný smrad, že to vypadá, jako by si u nás celým po pohraničí. Nikdo neměl nohy. A taky nás nechtějí do Evropské unie. Kdyby jsme tam nebyli, by se něco zlepšilo. To teprve uvidí, co umíme. No a potom tady u východní hranice u USA, tam se zase na silnici, 55, tam se nejvíc daří kupcům. Trpají s líkama. Ale nightcluby jsou tam pořád narvaný. Oni totiž a amici, co tam jezdí, rádi šampaňský. No prostě, celý na naší republice je vidět veliký hospodářský rozmach. No a proto máme všichni hodně peněz. No. A o tom to je.
2: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 8. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Kometu Brno. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 250 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Zlato, co máš dneska v plánu?
5: No přece všechno.
6: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.

hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš, ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak vědmi povětřím. Ne, ty si nezazpíváš. To jsi přitom dostal zpěvník andělů na hůru. Jsi na vrcholu se.

ty mu scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář je ve tmě.

0: oslovím tě hlasem z minula.
1: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
2: Vláda přerušila projednávání novely o financování a profesionalizaci asistentů pedagoga kvůli odporu koaličních partnerů z SPD a motoristů. Ministr školství Robert Plaga vyjádřil zklamání a řekl, že návrh prošel mezirezortním řízením bez připomínek. Cílem novely je přejít od financování asistentů na konkrétního žáka k paušální podpoře podle počtu dětí a jejich potřeb, zajistit stabilitu personálu a zastropovat celkové počty asistentů. Menší koaliční strany ale záměr kritizují jako zakonzervování současného stavu a kvůli vysokým nákladům volají po radikálnějším přehodnocení nebo zrušení inkluze. Své písemné výhrady dodají do pátku a koalice se k tématu vrátí za týden. V regionech se čím dál více debatuje o větrných elektrárnách. Nadcházející volby totiž sebou ve 20 obcích Česka přinášejí i místní referendum o jejich výstavbě. Mimo jiné například v Kamenné Horce na Svitavsku, Petrovicích na Rakovnicku nebo v Horním Benešově na Bruntálsku. Podle odborníků z oboru ale spoustě lidem chybí správné informace.
3: Předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa vypozoroval, že nejčastěji větrné elektrárny odmítají ti, co s nimi nemají žádnou zkušenost.
4: Bojí se, že větrník škodí, nebudou kvůli němu spát, ale z té praxe víme, že pokud lidé to poznají na vlastní kůži, tak že to neškodí a že i ta větrná elektrárna nám ani na pohled možná až tak nevadí, protože si uvědomujeme, že to je elektřina vlastně zadarmo.
3: Zakladatel společnosti Noho, která větrné parky projektuje a staví, Ondřej Ludvík, poukazuje na to, že i vývoj větrníků jde výrazně kupředu. Jsou teď výkonnější a tiší.
5: Mají tolik druhů senzorů, že dá se pracovat vlastně se všema aspektama, včetně toho hluku. Například generátor ve své optimální výrobě může vyrábět 7 MW, ale my jsme schopni jeho výkon snížit i na 4 MW. Ve chvíli, kdyby byly takový podmínky, kdybychom potřebovali mít ochranu, co se hluku týče, tak jsme schopni ten výkon snížit a aktivně ho řídit.
3: S čím se však nic nedá dělat, je změna krajiny kvůli větrníkům. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
2: Klesající hladina Vranovské přehrady na Znojemsku kvůli suchu po letech opět odkryla základy, sklepy a zdi zatopené původní vesnice Býtov. Nádrž je v současnosti naplněná jen zhruba ze 30% a její hladina se nachází zhruba 10 metrů pod ideálním stavem zásobního prostoru. Podle Povodí Moravy je aktuální úroveň vody ještě nižší než při suchu v letech 2017 a 2018. Odtok je snížený na minimum nutné pro zachování průtoku v toku a odběry pod nádrží. Původní obec musela ve 30. letech minulého století ustoupit výstavbě vodního díla a přes 400 jejich obyvatel se tehdy přestěhovalo do nového Býtova nad přehradou. České volejbalistky se po třetí za sebou představí na mistrovství světa. Mezinárodní federace potvrdila 32 účastníků šampionátů v příštím roce a český tým se mezi ně kvalifikoval z 15. místa světového žebříčku. Turnaj na přelomu srpna a září zorganizují Spojené státy americké s Kanadou. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se místy, zejména v Čechách, mohou objevit mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Naměříme 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na lexus.cz.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr.
2: Rozšíříme výběr.
5: Dvojnásobíme investice.
4: Přijmete to riziko?
2: Ale je to na vás.
5: Váš názor? Váš názor?
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
8: Jo, jo.
7: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
8: Co mě zrovna napadne?
9: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
10: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kerry's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
12: Český impuls.

0: Rádio Český impuls.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se přesně nikdy nedovím. Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: asi něco se jí přihodilo, je to v jejím obličeji znát.
1: Už dlouho tady čekám a ještě nikdo

0: v černé noci, kdo pak ví.
1: Tam před tím domem zastavte, já za tátou teď musím domů jít.
0: Tak zmáčknu klakson, zastavím a čekám, až jí přijdou otevřít.

a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Knihách vázaných kůži. Kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Průhonice, Kotobuzi 330, Čestlice.
2: Rádio Český impuls.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Příměstské vlaky v okolí Prahy se potýkají s výrazným nedostatkem kapacit. V ranní špičce chybělo 23 patrových jednotek City Elephant. Důvodem odstávek je kombinace technických poruch, instalace zabezpečovače ETCS, vandalismu i nehod, kvůli čemuž dopravce nasazuje pouze poloviční třívozové soupravy a tisíce cestujících čelí přeplněným spojům i spožděním. Vedení Středočeského kraje zahájilo krizová jednání s Českými drahami a avizuje uplatnění smluvních sankcí v řádu stovek tisíc korun za nevypravené nebo zkrácené vlaky. Podobné výpadky souprav řešil kraj s národním dopravcem už v září. Starostové obcí jsou jednou nohou v kriminále, proto se do komunální politiky nikdo moc nežene. V našich impulzech Honzy Benešovského to řekl politolog Jan Kubáček. Představitele především menších obcí proto považuje za hrdiny všedního dne. Podle Kubáčka po nich obyvatelé a voliči vyžadují absolutní všestrannost.
2: Máme takový galimatyáš všech možných směrnic, legislativy, interpretací, majetkového rozhodování, že vy se dostáváte pod obrovský tlak a drobnohled, musíte být expertem na cokoliv.
1: Řadu malých obcí přitom vedou srdcaři, kteří musí chodit do jiné práce. U těch nejmenších vesnic můžou zastupitelé přiklepnout starostovi maximálně zhruba 50 tisíc korun měsíčně. Komunální volby jsou už tento týden v pátek a v sobotu. Evropská komise uvítala rozhodnutí skupiny G7 o koordinovaném uvolnění 100 milionů barelů ropy a nafty z rezerv přes Mezinárodní agenturu pro energii. Krok má zmírnit prudký růst cen pohonných hmot vyvolaný konfliktem s Íránem i válkou na Ukrajině. Dohoda přišla po tlaku Washingtonu, který hrozil zákazem vývozu americké nafty, pokud evropští spojenci nesáhnou do vlastních zásob. Významná část nafty má na trh zamířit už během prvních 20 dnů. Přesné rozdělení objemů mezi jednotlivé státy ale určí až Mezinárodní agentura pro energii. Česká fotbalová reprezentace v úterý v Londýně zakončí čtyřzápasový blok Ligy národů duelem proti favorizované Anglii. Národní tým pod novým španělským koučem Santim Deniou po třech úvodních porážkách s Chorvatskem, Anglií i Španělskem dosud nezískal ani bod. V Anglii reprezentace v 9 historických duelech ještě nikdy nevyhrála a ve Wembley se navíc musí obejít bez zraněných opor i potrestaného kapitána Ladislava Krejčího. Angličané po vysoké výhře 7-0 v Chorvatsku bojují o postup do čtvrtfinále, přičemž jejich kapitán Harry Kane může v zápase vyrovnat národní rekord Petra Shiltona ve 125 reprezentačních startech. Zítra čekáme jasno nebo polojasno, zprvu se mohou objevit místy také mlhy. Naměříme k tomu většinou nad 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

0: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
3: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky Tabeskosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Český impuls.
7: Kdyby mi kdo si řeknul, že postavíme trpět, abych se mu za to

třeba za tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi ho předával, praví dobře si uskoval.

zhruby já pochopím. A je to možná hloupost nesmírná, s níž odvážím si přát. Nechtěj mi lásku brát.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: I takhle hraje Český impuls.
2: Tam, kde zem dým, kopyty stá.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz. Český impuls.
1: Moře a nic víc, nuda, klid a hit, nad obzorem

chystal se dál, proč pak se vracet? Petr nás máchal celou noc. A co my jsme mu dali, mámo? Uhasil oheň, zlejbil noc. Daleko dí.

počasí, jak by nebyl máj. Trpěl jsem jednou ze svých nálad, pak píseň napsal na papír. Kritik by šílel, dejme tomu, nebyl chýr a netopír, jen smutek, že

0: Hezký večer u zpráv přeje Honza Varga. Česko si připomíná 90 let od narození Václava Havla. Sérií vzpomínkových akcí i odhalením nových pamětních desek. V Senátu uctili prvního českého prezidenta pamětní deskou ve Valštejnské zahradě, a to za účasti předsedy Miloše Vystrčila a Dagmar Havlové. Řečníci zdůraznili Havlův apel na morálku, sebereflexi politiků a roli horní komory jako pojistky demokracie. Druhá pamětní deska byla odhalená v Praze 6 na domě v ulici u Dejvického rybníčku, kde dramatik v 70. letech žil a kde se v lednu 77 ladila finální podoba Charty 77. Vláda schválila novou koncepci kulturní politiky předloženou ministrem kultury Otou Klempířem, a to navzdory ostrému odporu profesních organizací. Dokument stojí na třech pilířích: péči o tvůrce, ochraně kulturního dědictví a budoucnosti, a počítá mimo jiné s digitalizací, využitím AI, spravedlivějším odměňováním nebo legislativou k financování veřejnoprávních médií a církví. Zástupci kulturní obce v čele s kulturní a kreativní federací strategii kritizují kvůli ignorování odborné veřejnosti a žádali návrat ke koncepci předchozí vlády. Klempíř námitky odmítl jako křik zájmových organizací a premiér Andrej Babiš potvrdil, že ministr má jeho plnou důvěru. Babí léto přeje na východě Moravy plavcům. Ve Zlíně ještě mohou do venkovního bazénu, ve Vsetíně znovu otevřeli krytý plavecký areál.
1: Dá se tedy s úspěchem tvrdit, že zlínští plavci jsou momentálně otužilejší než valaši ze Vsetína. Realita babího léta snese srovnání, v obou případech je pozitivní. Ve Zlíně se pořád plave ve 20-stupňové vodě pod azurovým nebem, za kopcem Sirákovem ve Vsetíně jiný příběh, právě otevírají po 40 dnech bazén v tamních městských lázních. Výměna a posílení vzduchotechniky za 10 milionů korun jasně zvyšuje komfort. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
0: Historicky nejlepší střelec NHL Alexandr Ovečkin oznámil, že nadcházející sezóna bude jeho poslední v zámořské soutěži. 41-letý ruský útočník, který celou kariéru hájí barvy Washington Capitals, podepsal v červenci roční smlouvu na 4,25 milionů dolarů. Do své 22. sezóny v NHL vstupuje s 929 góly v základní části poté, co historický střelecký rekord Wayna Gretzkého překonal loni v dubnu. Čekáme zítra jasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne místy se mohou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer od jihozápadu bude oblačnosti přibývat. Naměříme 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
2: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky Tabezkosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem,

jim líp. Zeptej se plameňáku, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků.

0: žije. Je tygr, tygr, tygr z Indie. Koncertine se nerožije.
1: I takhle hraje český impuls.
2: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Zprávy ve 21.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Slunečné a teplé babí léto s teplotami až do 24 stupňů vydrží v Česku do čtvrtka. V pátek ale dorazí výrazné ochlazení na 10 až 15 stupňů a bude pršet. Podle předpovědi meteorologů budou nejteplejšími dny právě zítřek a středa, ve čtvrtek začne od západu přibývat oblačnost i srážky a o víkendu se denní maxima udrží jen mezi 12 a 17 stupni. V dlouhodobém měsíčním výhledu očekávají meteorologové příští dva týdny teplotně průměrné až nadprůměrné, druhou polovinu října průměrnou a srážkově normální až slabě podprůměrnou. Bývalý americký prezident Bill Clinton označil v rozhovoru pro Český rozhlas Václava Havla za jednoho z nejzajímavějších lidí, jaké kdy poznal, a vyzdvihl jeho neochvějnou víru ve svobodu i schopnost nestrácet naději tváří v tvář zklamáním. U příležitosti Havlových nedožitých 90. narozenin Clinton vzpomínal na jejich blízké přátelství, soukromé rozhovory i Havlův humor navzdory vážným zdravotním potížím. Podle Clintona by Havel v dnešní době zásadně varoval před růstem autoritářství a izolacionismu, přičemž připomněl jeho slova, že záchrana na demokracie vyžaduje vytrvalost, protože jakmile ji společnost jednou ztratí, je nesmírně těžké ji získat zpět. Technické univerzitě v Liberci výrazně přibylo studentů. V novém akademickém roce má škola bezmála 7800 studujících, o 800 víc než před rokem. Studentů přibylo ve všech fakultách s výjimkou fakulty architektury. Podle prorektorky pro strategii a rozvoj Jany Šimanové je nárůst počtu studentů v Liberci vyšší, než odpovídá demografickému vývoji.
2: Pomáháme v regionu sem přilákat ty mladé talenty, studenty, kteří u nás mohou zakořenit a rozvinout svoji kariéru a posílit regionální rozvoj toho našeho druhého nejmenšího kraje v republice.
1: Zhruba čtvrtina studentů, kteří na Liberecké univerzitě studují, je přímo z Liberce, 45% je z Libereckého kraje. Univerzita nabízí asi 200 oborů. Experti z institutu Ratio doporučují omezit noční prodej alkoholu, regulovat otevírací doby v problémových lokalitách a upravit zdanění i ceny. Odborníci kolem bývalého protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila poukazují na přímou souvislost mezi nadměrným pitím a nárůstem agrese. Alkohol stál loni v Česku za téměř 9400 trestnými činy a souvisí až se 2/3 případů domácího násilí. Celospolečenské dopady pití vyčíslují na 50 až 57 miliard korun ročně oproti 14-miliardovému výnosu spotřební daně. Zatímco ministr zdravotnictví Adam Vojtěch regulaci podporuje, ministr pro prevenci a zdraví Boris Šťastný se postavil proti omezování prodeje. Budova Těšínského divadla zabodovala, získala hlavní ocenění v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje. Odborná porota ocenila propojení původních prvků s moderními technologiemi a novým zázemím pro diváky a umělce.
3: Součástí projektu bylo i vybudování Těšínského divadelního a kulturního centra, které dává prostor vzdělávání a kreativitě a posiluje unikátní česko-polskou spolupráci. Hrdým investorem projektu je Moravskoslezský kraj a v soutěži uspěla také jeho další investice. Cenu ministerstva průmyslu a obchodu získaly dílny střední odborné školy Frýdek Místek. Jsou vybavené nejnovějšími technologiemi. Eva Panošová, Rádio Impuls, Moravskoslezský kraj.
1: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, postupně se místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Naměříme 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
4: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Bambus.
1: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
2: Vláda a podle premiéra Andreje Babiše neuvažuje o snížení DPH na pohonné hmoty, protože zdražování paliv už zastavila cenová regulace a dřívější snížení spotřební daně na naftu. Trhu má podle ministerského předsedy ulevit také koordinované uvolnění 100 milionů barelů ropných rezerv státy G7. K zajištění dlouhodobé stability a ochraně evropských rafinerských kapacit Babiš vyzval k odložení systému emisních povolenek ETS2 pro dopravu a vytápění, o čemž bude zítra jednat na videokonferenci s německým kancléřem Friedrichem Mercem a dalšími evropskými lídry. Přes 200 tisíc lidí čeká výměna řidičáku. Kvůli ní už přitom dnes lidé nemusí na úřad. Většina šoférů si může plastovou kartičku objednat online přes státní web Portál dopravy. Mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka upozorňuje, že výměna řidičáků se teď nejvíce týká lidí těsně před důchodem.
3: Nejvíce dokladů je třeba obnovit ve věkové skupině řidičů starší 61 let, kde do konce roku vyprší platnost ještě více než 73 tisícům průkazů. Naopak nejméně výměn čeká řidiče logicky do 30 let věku.
2: Na výměnu řidičáků bychom mohli čekat méně častěji. Mezi ministerství se teď řeší novela zákona, podle které by běžný řidičák platil na místo dnešních 10-15 let. Sokolov postaví v centru města rodinný park. Do jara vznikne v Husových sadech. Nabídne dvoupatrové bludiště s vyhlídkovou věží.
4: Trojrozměrné bludiště vznikne z lávek zavěšených mezi dřevěnými sloupy. Budou to vlastně navzájem propletené lanové překážky ve dvou úrovních, ze všech stran jištěné ochranou sítí. Takový je plán. Sokolov využije park v centru, tedy Husovy sady, kam už teď chodí davy, třeba do bazénu. Město vybralo firmu, která rodinný park do jara postaví. Bude to stát skoro 13 milionů. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Stovka technologických magnátů v žebříčku 500 nejbohatších lidí agentury Bloomberg si za prvních 9 měsíců roku připsala rekordních 845 miliard dolarů. Zatímco miliardáři mimo technologický sektor souhrně 62 miliard ztratili. Za bezprecedentním růstem stál boom umělé inteligence a amerických technologických akcí. Poprvé v historii pochází celá první desítka nejbohatších lidí ze Spojených států. Nejvýrazněji zbohatl Elon Musk, který si připsal 310 miliard dolarů. Dařilo se také Michaelu Dellovi nebo Marku Zuckerbergovi. Masivní zadlužování na infrastrukturu pro AI ale u některých hráčů budí obavy investorů a rychlá koncentrace majetku u mladé technologické elity současně oživuje debaty o zavedení zvláštního zdanění miliardářů v řadě amerických států. Životní osud legendárního fotbalového střelce Josefa Bicana stvární nový celovečerní film režiséra Jakuba Červenky a scénáristy Ondřeje Hybla. Snímek, na němž spolupracuje fotbalová Slavia a který už získal podporu vývoje od Státního fondu audiovize, se zaměří nejen na Bicanovy sportovní úspěchy, ale především na jeho osobní charakter a morální postoje na pozadí dramatických událostí 20. století, včetně perzekuce komunistickým režimem. Natáčení by mělo začít ve druhé polovině roku 2028. A slavnostní premiéra je v plánu na rok 2030 na stadionu v Edenu. Bude jasno nebo skoro jasno, postupně se místy vytvoří mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty naměříme 18 až 23 stupňů. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
5: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český impuls.

Nad východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající.

karton na oborek a taky porcelán.

0: nebyl bych tak sám.
1: Rádio Český impuls.
2: Hraje ve vašem televizoru.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Začínají zprávy a zdraví u nich Honza Varga. V Česku hledá práci déle než rok téměř 130 tisíc lidí. To představuje meziroční nárůst o 17% a téměř třetinu všech uchazečů o zaměstnání. Přestože celková míra nezaměstnanosti v srpnu stagnovala na 5% a Česko si udržuje jednu z nejnižších úrovní v Evropské unii, dlouhodobá nezaměstnanost se trvale roste. Nejohroženější skupinou jsou lidé se základním a nižším vzděláním bez ohledu na věk a mládí do 24 let. Bez praxe. U mladých Čechů bez maturity dosahuje nezaměstnanost až 25% a doba hledání práce se na rozdíl od průměru Unie prodlužuje. Vedle nízké kvalifikace situaci komplikují také výrazné regionální rozdíly, kdy volná místa chybí především na Karvinsku nebo Sokolovsku. Starostové obcí jsou jednou nohou v kriminále, proto se do komunální politiky nikdo moc nežene. V našich impulzech Honzy Benešovského to řekl politolog Jan Kubáček. Představitele především menších obcí proto považuje za hrdiny všedního dne. Podle Kubáčka po nich obyvatelé a voliči vyžadují absolutní všestrannost.
2: Máme takový galimatyáš všech možných směrnic, legislativy, interpretací, majetkového rozhodování, že vy se dostáváte pod obrovský tlak a drobnohled, musíte být expertem na cokoliv.
1: Řadu malých obcí přitom vedou srdcaři, kteří musí chodit do jiné práce. U těch nejmenších vesnic můžou zastupitelé přiklepnout starostovi maximálně zhruba 50 tisíc korun měsíčně. Komunální volby jsou už tento týden v pátek a v sobotu. Koordinovat rozvoj umělé inteligence bude ve Spojených státech speciální skupina. Oznámil to americký prezident Donald Trump. Úřad má Spojeným státům zajistit globální technologické prvenství. Krok přichází po klíčové dohodě Bílého domu s šéfy předních amerických technologických firem.
3: Skupina má za úkol propojit vládní strategii s technologickými giganty, ale také se spotřebiteli, infrastrukturou či náboženskými skupinami. Vznik této jednotky navazuje na prezidentský dekret, kterým Trump oficiálně zakázal používat v dokumentech pojem umělá inteligence a nahradit ho termínem superinteligence. Bezpečnostní analytici vznik úřadu vítají, kritici a vědci varují před chybějící regulací. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Pilot společnosti Fly Dubai plánoval se strojem narazit do Tel Avivského letiště Ben Guriona nebo do mrakodrapů v centru města. Ománský pilot Hamam Hamami napadl v kokpitu kapitána havarijní sekerou, posádce a pasažérům se ho ale podařilo přemoci a letoun nouzově přistál v Saudské Arábii. Podle vyšetřovatelů jednal sám bez napojení na teroristickou skupinu. Incident vyvolal mezinárodní skandál. Pilot měl v rodném Ománu zákaz létat kvůli vazbám na extremismus. Aerolinky Fly Dubai ho přesto zaměstnali a izraelské bezpečnostní složky a ministerstvo dopravy se vzájemně obvinují ze selhání, jak mohl občan státu bez diplomatických vazeb s Izraelem vůbec pilotovat linku do Tel Avivu. Ze soukromého centra současného umění ve francouzském Issoire v noci ukradli unikátní bronzový obal knihy Zjevení, jehož autorem je Salvador Dalí. Masivní desky zdobené zlatem, drahokamy a mušlemi váží 150 kilogramů a starosta města označil škodu za nevyčíslitelnou ztrátu francouzského kulturního dědictví. Samotná velkoformátová kniha vznikla v roce 1958 z iniciativy nakladatele Josefa Foreta za přispění předních umělců 20. století a ve své době platila za nejdražší knihu světa. Od roku 2003 ji vlastnil restaurátor Christian Karucos, který ji zachránil před rozprodáním v japonské aukci. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, počítejme místy s mlhami nebo s nízkou oblačností, během dne naměříme teploty od 18 do 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Začínají zprávy, u kterých zdraví Honza Varga. Vláda schválila novou koncepci kulturní politiky předloženou ministrem kultury Ottou Klempířem, a to navzdory ostrému odporu profesních organizací. Dokument stojí na třech pilířích: péči o tvůrce, ochraně kulturního dědictví a budoucnosti, a počítá mimo jiné s digitalizací, využitím umělé inteligence, spravedlivějším odměňováním nebo legislativou k financování veřejnoprávních médií a církví. Zástupci kulturní obce v čele s kulturní a kreativní federací strategii kritizují kvůli ignorování odborné veřejnosti a žádali návrat ke koncepci předchozí vlády. Klempíř námitky odmítl jako křik zájmových organizací a premiér Andrej Babiš potvrdil, že minister má jeho plnou důvěru. Vývoj větrných elektráren jde kupředu. Ty nejnovější umějí vyrábět proud efektivněji. Zároveň dokážou pracovat tišeji. Zakladatel společnosti NOHO, která větrné parky projektuje a staví, Ondřej Ludvík, Impulzu při návštěvě Německa řekl, že přesně takové větrníky by měly do budoucna sloužit i v Česku.
2: Tady v Magdeburgu můžeme vidět elektrárny, které nepotřebují převodovku, což má spoustu benefitů. Jeden z nich je to, že ten hluk je nižší. Zároveň není k tomu potřeba tolik maziv. A i co se týče servisovatelnosti, tak ty elektrárny mají daleko delší životnost a potřebují méně péče.
1: Větrníky jsou jedním z témat před nadcházejícími volbami. Hned 20 obcí bude spolu s obecním hlasováním rozhodovat v referendech o jejich výstavbě. Klesající hladina Vranovské přehrady na Znojemsku kvůli suchu po letech opět odkryla základy, sklepy a zdi zatopené původní vesnice Býtov. Nádrž je v současnosti naplněná jen zhruba ze 30% a její hladina se nachází zhruba 10 metrů pod ideálním stavem zásobního prostoru. Podle Povodí Moravy je aktuální úroveň vody ještě nižší než při suchu v letech 2017 a 18. Odtok je přitom snížený na minimum nutné pro zachování průtoku v toku a odběry pod nádrží. Původní obec musela ve 30. letech minulého století ustoupit výstavbě vodního díla a přes 400 jejich obyvatel se tehdy přestěhovalo do nového Býtova nad přehradou. Budova Těšínského divadla zabodovala, získala hlavní ocenění v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje. Odborná porota ocenila propojení původních prvků s moderními technologiemi a novým zázemím pro diváky a umělce.
3: Součástí projektu bylo i vybudování Těšínského divadelního a kulturního centra, které dává prostor vzdělávání a kreativitě a posiluje unikátní česko-polskou spolupráci. Hrdým investorem projektu je Moravskoslezský kraj a v soutěži uspěla také jeho další investice. Cenu ministerstva průmyslu a obchodu získaly dílny střední odborné školy Frýdek Místek. Jsou vybavené nejnovějšími technologiemi. Eva Panošová, Rádio Impuls, Moravskoslezský kraj.
1: Velení NATO připravuje novou obrannou strategii, zvanou Teorie vítězství. Ta má zajistit rychlou a drtivou porážku ruských sil v případě útoku na východní křídlo aliance. Dokument, který 12. října v Polsku představí vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě, počítá s masivním zapojením levných dronů bez posádkových systémů a zaměřování s pomocí umělé inteligence v kombinaci s tradičními pozemními jednotkami a úderem na nepřátelská velitelská centra. Strategie je koncipovaná výhradně jako obranná reakce na rostoucí hybridní hrozby i obavy z ruské agrese. V rámci této modernizace plánuje NATO během 5 let investovat přes 40 miliard dolarů do protidronové obrany a do příštího roku 5x zvýšit počet vycvičených operátorů dronů skrze mezinárodní výcvikový program. Bude jasno nebo polojasno, místy s mlhami nebo nízkou oblačností, naměříme k tomu 18 až 23 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Startují zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Se začátkem topné sezóny čelí kominíci obrovskému náporu a na volné termíny se čeká i několik týdnů. Ideální je proto objednávat kontrolu už na jaře po skončení zimy. Zástupci cechu navíc varují před podvodníky lákajícími na podezřele nízké ceny prostřednictvím letáků. Běžná cena za kontrolu a čištění se pohybuje od 500 do 2500 korun. Pravidelná roční revize je přitom zásadní pro bezpečnost i pojišťovny. Jen loni způsobili nevyhovující komíny přes 1300 požárů se škodami za 114 milionů korun a bezplatné správy hrozí krácení pojistného plnění. Problémem zůstává také spalování odpadků, které například v Liberci vede k desítkám prověřovaných podezření ročně. Zemědělci mají slíbených 264 milionů korun. Peníze z Evropské rezervy na zmírnění dopadů způsobených krizí na Blízkém východě schválila vláda. Peníze mají pomoci zvládnout rostoucí náklady na energie a další vstupy nezbytné pro zemědělskou výrobu. Vyplácení zajistí státní zemědělský intervenční fond. Podporu mají dostat zemědělci, kteří obhospodařují minimálně 1 hektar zemědělské půdy, při hospodaření využívají motorovou naftu a zároveň letos požádali o přímé platby v rámci společné zemědělské politiky. O to každoročně žádá přibližně 30 tisíc zemědělců. Technické univerzitě v Liberci výrazně přibylo studentů. V novém akademickém roce má škola bezmála 7800 studujících, o 800 více než před rokem. Studentů přibylo na všech fakultách s výjimkou fakulty architektury. Podle prorektorky pro strategii a rozvoj Jany Šimanové je nárůst počtu studentů v Liberci vyšší, než odpovídá demografickému vývoji.
1: Pomáháme v regionu sem přilákat ty mladé talenty, studenty, kteří u nás mohou zakořenit a rozvinout svoji kariéru a posílit regionální rozvoj toho našeho druhého nejmenšího kraje v republice.
0: Zhruba čtvrtina studentů, kteří na Liberecké univerzitě studují, je přímo z Liberce, 45% je z Libereckého kraje. Univerzita nabízí asi 200 oborů. Příměstské vlaky v okolí Prahy se potýkají s výrazným nedostatkem kapacit. V ranní špičce chybělo 23 patrových jednotek City Elephant. Důvodem odstávek je kombinace technických poruch, instalace zabezpečovače ETCS, vandalismu i nehod. Kvůli čemuž dopravce nasazuje pouze poloviční třívozové soupravy a tisíce cestujících čelí přeplněným spojům i spožděním. Vedení Středočeského kraje zahájilo krizová jednání s Českými drahami a avizuje uplatnění smluvních sankcí v řádu stovek tisíc korun za nevypravené nebo zkrácené vlaky. Podobné výpadky souprav řešil kraj s národním dopravcem už v září. Babí léto přeje na východě Moravy plavcům. Ve Zlíně ještě mohou do venkovního bazénu, ve Vsetíně znovu otevřeli krytý plavecký areál.
2: Dá se tedy s úspěchem tvrdit, že zlínští plavci jsou momentálně otužilejší než valaši ze Vsetína. Realita babího léta snese srovnání, v obou případech je pozitivní. Ve Zlíně se pořád plave ve 20-stupňové vodě pod azurovým nebem, za kopcem Sirákovem ve Vsetíně jiný příběh, právě otevírají po 40 dnech bazén v tamních městských lázních. Výměna a posílení vzduchotechniky za 10 milionů korun jasně zvyšuje komfort. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
0: Bude jasno nebo skoro jasno, místy se mohou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost. Naměříme 18 až 23 stupňů Celsia. Zprávy končí, loučí se Honza Varga.
3: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

ještě jednou otoč světlem, abys prohlídla svůj kout. Ještě pohlaď tátu v betlém, s kterým nikdo nesměl hnout. Ještě pohlaď, jak se tenčí v kalendáři počet stran. Škoda jen, že nejsi menší, že jsou okna do kořán. Motýl zvenčí, dovnitř vlít, můžeš zůstat.

byla tvá. Ještě napiš prstem po zdech malý jméno, malý já. Ještě listuj v knize hostů, vezmi herbář do dlaní.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak zdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

někdy lokaj, jindy pán, hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

Začínají zprávy, u kterých zdraví Honza Varga. Vláda schválila novou koncepci kulturní politiky předloženou ministrem kultury Ottou Klempířem, a to navzdory ostrému odporu profesních organizací. Dokument stojí na třech pilířích: péči o tvůrce, ochraně kulturního dědictví a budoucnosti, a počítá mimo jiné s digitalizací, využitím umělé inteligence, spravedlivějším odměňováním